Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

online. Laďte na www.radiobeat.cz a poslouchejte. Třeba na pobřeží Slonoviny.

Radio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio B.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.
1: Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: and Erika Grigori know me.
1: Klasický rock. Radio B.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Radio Beat.
1: Triko černé.
0: Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz.
2: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororyside, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz.
3: Orel volá hnízdo. Orel volá hnízdo.
4: Hnízdo slyší. Jaký je stav?
3: Mám je v hledáčku.
4: Tak to zmáčkni.
3: A mám je.
4: Orle, co tam sakra?
5: To je ptáček, co? Mouše on by neublížil. Ale jeho hledáčku nikdo neunikne. To si buďte jistí.
6: Tentokrát si do svého hnízda pozval sám sebe a povypráví o své další výpravě do Londýna za muzikou, divadlem a výtvarným uměním.
5: Hledáček Jirky Rogla zítra od 19 hodin na Rádiu Beat.
0: Sváteční guláš Rádia Beat.
7: U svátečního guláše vás vítá Tomáš Adamec. Nedostatek krve mají transfuzní oddělení nemocnic. Důvodem je hlavně cestování a také zvýšená aktivita klíšťat. Pokud by měl člověk přisáté klíště, darovat krev nesmí nejméně 28 dní. Transfuzní stanice proto žádají dárce, pokud mohou, aby přišli darovat krev. Počet operací totiž ani přes léto neklesá. Léto patří k nejrizikovějším obdobím na silnicích. Vysoké teploty, únava z dlouhých cest a nepozornost za volantem zvyšují riziko nehod. Řidičům odborníci na dopravu doporučují plánovat trasu, sledovat dopravní zpravodajství, dělat pravidelné přestávky, dodržovat pitný režim a nepodceňovat přípravu vozidla. Satelitní navigace a neověřené online aplikace vodí turisty na místa, kam by se správně vůbec neměli dostat. To komplikuje práci správcům českých národních parků. Technologie totiž posílají řidiče i pěší turisty do zón, kam je vjezd nebo vstup kvůli ochraně přírody přísně zakázán. Například v Krkonoších proto začali k dopravním značkám přidávat tabulku, která řidiče upozorňuje, že nemají slepě poslouchat navigace. To byl sváteční guláš a Tomáš Adamec. Tady je další rocková pecka.
0: Radio B. Classic Rock.

Boyd, please accept the charge from United States.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: sváteční guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u svátečního guláše přeje Pepa Lábus. Na Havlíčkobrodsku vznikla rezervace divokých koní, je první na Vysočině a v České republice 18. Sdělil to Dalibor Dostal, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která ve spolupráci s vědci začala před lety s návratem velkých kopytníků do domácí přírody. Podle něj rezervace nevznikají kvůli zvířatům, ale kvůli pozitivnímu vlivu na krajinu.
2: Ta pastva těch divokých zvířat ovlivňuje tu krajinu lépe než ty běžné metody, jak se v České republice o přírodu běžně lidé v minulých desetiletích starali, takže proto postupně vznikají ty rezervace, protože na těch velkých plochách jednak přináší kvalitnější výsledek a za druhé je to vlastně levnější.
1: Na konci roku se uherskohradišťská věznice na dlouhou dobu zavře, promění se v nové muzeum. Stálá expozice totality obsadí nejzajímavější a historicky nejcennější části, které zahrnují vězeňskou kapli, samotky, cely a dva venkovní dvory. Jeden z nich bude pietní. Důležitou součástí budou také autentické nápisy vyryté vězni do zdí cel. Samotný let nepředstavuje nejvíce stresující faktor leteckého cestování. Mnohem víc pasažéry trápí úzkostné pocity z bezpečnostních kontrol nebo z toho, že spoj nestihnou. Klasickou fobii ze ztráty pevné půdy pod nohama dnes trpí podle průzkumu agentury Ipsos jen 18% lidí. Ze svátečního guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Zahraj Izbinu!
1: Ne, to už jsem hrál dneska dvakrát.
0: Nedělej krávu! Zahraj Izbinu!
1: Tak teda jo. It's been a hard day's night.
0: Jo!
2: Celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely na Beatu.
3: Dobré ráno, víťáci, je pondělí 6. července roku 2026. Máme tu státní svátek upálení mistra Jana Husa, tedy ne, že by to byl nějaký svátek, že ho upálili, ale zkrátka připomínáme si tohle výročí, tak jako každý rok, jen dnes budeme zkrátka pokračovat v tom víkendu s kapelami z vašich kulturáků a letních parketů. Začneme hned s jednou takovou zásadní, která určitě v tom víkendu nemůže chybět. Já už jsem od ní jednu píseň v pondělí v sobotu hrál a dnes si dáme další, jmenuje se Život je náš, a tím pádem už je vám asi jasné, že tu bude hrát Marquise John. No a co to bude potom, s tím mi můžete i trochu pomoct zase i dnes vy. Nehrajeme tedy vyloženě na přání, ale ty inspirace a ty vaše vzpomínky právě na tyhle čaje, tancovat, letní parkety, tak ty nám hodně pomáhají v tom, abychom si ten víkend a i dnešní sváteční den udělali hezký, jak se říká. Je to živák.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: prodloužený kultovní víkend na Rádiu Beat.
1: No, já jsem v tuto chvíli z toho našeho bohatého beatáckého archivu vylovil jedno z kompilačních alb projektu nazvaného Rockmapa. No a v něm, pokud si třeba i vy vzpomínáte, dával na přelomu 80. a pak i 90. let Petr Janda z Olympiku příležitost mnoha tuzemským kapelám, známým do té doby třeba právě jen z těch regionálních scén a pódií. No a mám tu tak před sebou to LPčko v pořadí druhé, to z roku 1990, kde se vedle třeba takového Řetězu, Paniky, Duxu či dokonce Teplického Kabátu ještě objevila i, myslím, pozoruhodná partička jménem General Bass. Ona vlastně, tahle kapela v době vydání téhle kompilace už měla svou existenci za sebou, pokud si správně vzpomínám, a její frontman Bohouš Josef se pak stal hlasem Burma Jones a také na nějaký čas Herodem v prvním tuzemském nastudování rockové opery Jesus Christ Superstar. Ale my si ho poslechneme právě ještě s kapelou jménem General Bass, a to ve skladbě jménem Život na dlani.

0: Prodloužený kulturní víkend na Rádiu Beat.
1: No já jsem vám hned v sobotu, pokud jste poslouchali, slíbil nějakou muziku s Danem Zeppelinem Horinou a mám tu tak připravený jeden dávný přímo koncertní hit Vitacitu, třeba i skladbu, kterou dodnes Dan Horina hraje se svým Merlinem. Ta skladba má docela zajímavou historii. Kluci z Vitacitu ji tehdy objevili na LPčku amerických metalistů Rage, což byli jiní Rage než ti, kteří jsou dnes všeobecně známí, tedy ti v čele s Pívy Wagnerem. Nicméně ta skladba původně pochází z repertoáru hardrockové formace Fandango, tedy kapely, u níž získával své ostruhy, jak se říká, pozdější zpěvák Rainbow, Yngwie Malmsteen a také Deep Purple Joelyn Turner.

0: Kecovačkový víkend na Rádiu Beat.
1: No a já už tu mám takhle i v pondělí po ránu spoustu vašich SMSek, nějaké ty mailíky, tak tady se třeba píše: ahoj Jirko, našel bys něco od kapely Grafit? Díky Jirka. Ano, na tuhle kapelu já si pamatuju, měli skladbu Mám obě ruce levý, mrknu potom. Ahoj Jirko, nebo Dané, takže Jirko. Dnes má narozeniny kytarista Jiří Urban starší z Arakainu. Ahoj Pepa, ano, Arakain také hrával často po tanečních zábavách, tedy hlavně v těch 80. letech. Možná si něco pak třeba dáme právě od téhle kapely. Hrávali spoustu klasiky od kapel nové vlny britského heavy metalu, Iron Maiden, Saxon, Judas Priest, Motorhead, Venom, taky Countess Bathory hráli, Arakain naživo a později třeba také Wasp, I Wanna Be Somebody. Pak tu mám takový trošku delší mailík, ale to nám nevadí, máme čas, je svátek. Ahoj Jirko, píše se tu, když byla řeč o skupině Kex, působící na Benešovsku, ano, včera jsem o ní mluvil, tak ještě před ní tam dřív hrála kapela Hyper v sestavě Václav Brejška kytara, jeho žena Jarmila zpěv, Karel Skopec baskytara a Jaroslav Duras bicí. Hráli vesměs převzaté věci s českým textem, ale i vlastní, no a jednou se konal v hudebním sále Benešovského hotelu na poště karneval, na který pozvali i známého zpěváka a herce pražského divadla Semafor Jiřího Alekala. Jen co se objevil na pódiu, už se za ním přišoural chlap ve středním věku, lehce pod vlivem alkoholu, neuměle přestrojený za ženu. Přinesl mu kytku v květináči, kterou vzal zřejmě na chodbě a pokoušel se na něj jakoby laškovně sahat, na což Jiří Alekal reagoval hraným úlekem a zdařilými uhybnými manévry, přičemž zdatně projevil své komediální zkušenosti z podobných show v Semaforu Inu Karneval. Po této podařené taškařici se Jiří Alekal chopil své akustické kytary a začal hrát a zpívat známý rock'n'rollový standard Kansas City Hey Hey Hey, který měli v repertoáru i slavní Beatles. Jeden za druhým postupně přicházeli za ním na pódium členové skupiny Hyper, chopili se hudebních nástrojů a zdařile ho podbarvili. Ve výsledku jim to znělo naprosto skvěle, díky za úžasný prodloužený víkend plný báječných kultovních kapel z kulturáků, podepsán Honza. Děkujeme za tuhle vzpomínku a dáme si kapelu jménem Joudův píst a od ní píseň jménem Přízrak.

0: Sváteční guláš Rádia Beat.
1: Začneme zprávou pro vodáky. Sucho a tropické teploty komplikují průběh vodácké sezony. Většina vodních toků je špatně sjízdná a situace se bude ještě zhoršovat. Málo vody brání sjíždění například úseků Sázavy, Otavy, Lužnice nebo Ohře. Naopak Vltava má díky zásobám Lipna dost vody. Miliony Čechů se vydávají k moři, hlavně do Chorvatska a Itálie. Velká část z nás vyrazí vlastním autem. Letos ale musíme kvůli konfliktu Spojených států s Íránem počítat s dražšími palivy. Vyplatí se natankovat v Česku. Hlavně nafta je totiž u nás levná. Natankováním doma můžeme například oproti Rakousku ušetřit až 8 korun na litru. Probíhá pátý ročník kampaně s názvem I tobě v žilách koluje naše krev. Policisté, hasiči a záchranáři se při ní snaží motivovat lidi k darování krve, které mají nemocnice v letních měsících nedostatek. Pravidla pro darování krve najdeme na webových stránkách nemocnic a transfúzních stanic. Do projektu se může až do 31. srpna zapojit každý. Stačí přijít do některé ze zapojených transfúzních stanic, darovat krev nebo se zaregistrovat mezi dárci kostní dřeně. Každý odběr může pomoci zachránit lidský život. To byl sváteční guláš, který pro vás dnes připravil Tomáš Adamec. Nám kromě krve koluje v žilách i klasický rock. Tady je

0: Koncertovali snad všude, plnili sály, vyprodávali sokolovny a kulturáky díky nim praskali ve švech.
1: Často býval večer, v sobotu sám.
0: Celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Kultovní víkend na Beatu. Hey,
2: hey. 9:06 je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. A my jsme před chvílí, a připomněl nám to SMS-kou Beaťák Pepa, zmínili, že kytarista a dnes jediný zakládající člen v sestavě Arakainu Jirka Urbán slaví právě dnes 6. července 67. narozeniny. Přejeme vše nej a slíbil se mi nějakou s tím spojenou muziku. Kdy nejprve nemůžeme nezmínit, že kromě těch kapel, které se na to zde zmiňované tancovačkové zábavové hraní přímo soustředili, ty zábavy byly prostě jejich v podstatě hlavním pracovním poměrem, byla tu i celá řada těch, které měly svou vlastní, řekněme, koncertní tvorbu, koncertní repertoár a tu a tam si střihli i právě nějakou tu rokovou tancovačku, což byla vlastně docela dobrá příležitost, jak se říká, trochu se muzikantsky vyhrát, procvičit, no a vedle té své vlastní tvorby se dalo cinknout třeba jaké něco od Deep Purple, Black Sabbath, AC/DC, Kiss, Judas Priest nebo co já vím od koho. Vzpomínám, že taneční parkety nebyly cizí třeba ani Vitaci, tu Pumpě či právě Arakainu nebo i kapelám Turbo či Moped a našli bychom určitě celou řadu dalších jmen, no a skladbou, kterou mívali v repertoáru snad úplně všechny naše, a to nejen metalové kapely, včetně ostravského Citronu, byla naprostá klasika Judas Priest Breaking the Law. Ta často zněla s všemožnými a mnohdy opravdu vydařenými českými texty. Je to nejznámější jsou asi ty brikety, co kam si kráčí, ale pamatuju i na slova jako Bridgetumou, či právě to citronovské hrát jako stroj. My si ale tuhle snad nejprovařenější píseň světového heavy metalu dáme jako chameleona pěkně právě v podání Arakainu, ještě v čele s Alešem Brichtou.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Zahraj Izbinu!
1: Ne, to už jsem hrál dneska dvakrát.
0: Nedělej krávu! Zahraj Izbinu!
1: Tak teda jo. It's been a hard
2: day's night. Jo! Celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely na Beatu.
3: No a uznejte, Beatáci, co by to bylo za rokově zábavný víkend, víkend z kulturáků, kdyby v něm nedošlo na brněnský Kern. Tady je vlastně zajímavé, jak ty jejich hity, jako třeba Blízko nás či Fernetový oči, tak nějak zlidověli a převzali je do svých playlistů zase další a další kapely, objíždějící právě tyhle vesnické štace. No a my si tak dáme právě Kern. U mikrofonu tu je ještě samozřejmě Jaroslav Albert Kronek, a tahle skladba, tak ta se jmenuje To jsme my.

0: Prodloužený kulturní víkend na Rádiu Beat.
1: No a další kapela tohoto víkendu, tak ta má prazáklad v partě muzikantů z Mnichova Hradiště, která se dala dohromady v roce 1996, tak se mi zdá, že teď mají kulatý výročí, kdy za nimi již bylo mnoho let hraní ve spoustě různých kapel, jako například Diskant, též Argo nebo Danger. Začali společně vystupovat na akcích v blízkém i vzdálenějším okolí a neustále obohacovali převzatý repertoár o vlastní písně, které byly postupem času stále víc žádané. Téhle kapele s názvem Na starý kolena, psáno takhle dohromady, bez mezery. V roce 2002 vyšlo CDčko jménem Nahá v dešti, no a protože se mi líbí právě název téhle desky i ta představa jistě krásné lepé děvy, již po tom nahém těle stékají a tříští se na něm kapky osvěžujícího deště, dáme si od téhle kapely právě skladbu Nahá v dešti.

0: Prodloužený kultovní víkend na Rádiu Beat.
1: No a já zase přečtu něco tady z té naší pošty. Ahoj Jirko, před 40 lety na okrese Uherské Hradiště hrávali kapely Invence, naprosto nejlepší kapela na okrese, Reflexy, Trilobit, Generace a tak dále. Takže program na páteční a sobotní večer byl jasný, stačilo mi 50 korun na Big Beat a měl jsem ho jak z praku, protože vstupné 10 korun, pivo 2,80, rum 5 a zbytek na benzín. Kromě Invencí zmíněné kapely hrají na Big Beatech dodnes. Reflexy originál oslavili dokonce loni 50 let. Například tuto sobotu 11.7. jedu na Reflexy originál do Drslavic u Uherského Brodu. Myslivecká noc, tam bude pivo, tanec a guláš. Tohle nám poslal Mojmír z Brna, ale my si nedáme kapelu z Brna, ale z Rakovníka, no a budou to Brutus a od nich si dáme naprosto klasiku, půjdeme spolu do nebe.

0: sváteční guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u svátečního guláše přeje Pepa Lábus. Státní horské lázně Karlova Studánka na Bruntálsku vytvořili 1,5 kilometru dlouhou stezku, která lidem ukáže místa, kde natáčeli filmaři, i historii lázeňských budov. Mimo jiné si můžeme přehrát ukázky z filmů, například na místě natáčení komedie S tebou mě baví svět. Víc o stezce nám prozradí ředitel lázní Martin Voženílek.
2: Věřím, že nová stezka přispěje k lepšímu poznání historie tohoto výjimečného místa. Interaktivní model je uživatelsky přívětivý. Díky nové stezce budou mít všechny tyto informace přehledně na jednom místě. Karlovu studánku každoročně navštěvuje velké množství turistů a často se nás hosté ptají, kde se u nás natáčely známé filmy, protože toto místo je pro filmaře skutečným magnetem.
1: Na stezce je 12 zastavení a projít lze zhruba za 3/4 hodiny. Volně přístupná je celý rok a vhodná je i pro rodiny s dětmi, kočárky i návštěvníky se psy. Naplánovat a uložit si trasu, aktivovat víc jízdenek najednou, možnost dřív ukončit parkování nebo přepnutí do tmavého režimu nabídne nově cestujícím v pražské a středočeské hromadné dopravě mobilní aplikace PID Lítačka. Vylepšení začnou platit od následujícího roku. V budoucnu by pak měly následovat výraznější změny jako placení za dobíječky pro elektromobily a jejich rezervace. Hlavní funkční změna pro uživatele aplikace se bude týkat vyhledávače. V nové verzi bude na místo dvou současných jen jeden založený na takzvaném intermodálním vyhledávání. To kombinuje všechny druhy dopravy a bude navrhovat spojení se započtením aktuálních zpoždění. To je ze svátečního guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: Celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven. Tancovačkový víkend na Rádiu Beat.
1: 10:06 je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a já tu mám další takovou malou vzpomínku, a to na naše výlety, jen kousek tady za Prahu, kdy v Letech u Řevnic, tedy v obci Lety, hrávávala a to nejvíce hard rockové klasiky Deep Purple či Rainbow, ale i mnoho dalších. Kapela v podstatě pro tyto účely velice vhodně zvoleným názvem Rock Automat. Zpíval u ní tehdy Jirka Doležal, toho jste mohli mimochodem každodenně potkávat jako výběrčího vstupného v bohužel již neexistujícím žižkovském klubu Kain. No a spolu s Jirkou Doležalem v Rock Automatu zpívala také tehdy velice mladička Lucka Bílá, tehdy ještě pod civilním jménem Hanka Zaňáková. No a právě od Rock Automatu si teď v rámci našeho tematického víkendu dáme skladbu jménem Létání.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Koncertovali snad všude, plnili sály, vyprodávali sokolovny a kulturáky díky nim praskali ve švech.
1: Často býval večer, v sobotu sám.
0: Celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Kultovní víkend na Beatu.
2: No a další kapela toho našeho dnes už ne víkendu, ale svátečního pondělního dne, kapela MBA Band, vznikla v lednu roku 1991 a původně mělo jít o seskupení hrající moderní americké country. Jednotliví členové kapely měli za sebou různé letité aktivity v jiných formacích, v podstatě to bylo tak 50 na 50. Polovina muzikantů se předtím věnovala country, ta tu druhou polovinu tvořili vyznavači roku a proto padlo zhruba po roce zkoušení zásadní a významné rozhodnutí. Bude se hrát jižanský rock, tam se najde každý, no a právě od mladoboleslavského MBA bandu si dáme skladbu jménem Osudy.

0: Zahraj Izbinu!
1: Ne, to už jsem bral dneska dvakrát.
0: Nedělej krávu! Zahraj Izbinu!
1: Tak teda jo. It's been a hard day's night.
0: Jo!
2: Celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely na beatu.
3: No, já koukám, že úplně stejně jako v loni, jo. Během tohle víkendu píše Soňa, a to myslím bude určitě tatáž Soňa, že prý nesmíme zapomenout na vynikajícího plzeňského a nedávno, teď v březnu, bohužel ve věku 63 let zesnulého kytarového mága, jak píše Soňa, Míru Hanuše, kterému nikdo neřekl jinak než Jabko, no tak jasně na Jabko nezapomeneme, a od jeho partičky, nazvané myslím poměrně invenčně Jabkovic, si dáme pěkně svižný a obsahem, textem i lehce humorný kousek jménem Veterinář.

0: prodloužený kultovní víkend na Rádiu Beat.
1: No a i když možná někteří teď řeknete, že následující kapela není úplně tím typickým příkladem klasickou, řekněme zábavovou kapelou, v každém případě jde stále o kapelu regionální, i když úspěšnou. Ano, mám tu totiž Seven, což je, a to mnozí jistě víte a psali jste mi to, českobudějovická progressive metalová kapela, založená v roce 1996, takže tu máme, koukám zase, kulaté výročí a založená Honzou Kirkem Běhunkem. No a právě Honza, když tu byl, a tuším, že je to, to bylo předloni, jako milý host v tom mém hledáčku Jirky Rogla, vybral a doporučil nám z té přebohaté letité tvorby své kapely Seven tuhle jeho skladbu jménem Život.

0: Rádio Beat. Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group, edice Univerzum.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Orel volá hnízdo. Orel volá hnízdo.
3: Hnízdo slyší. Jaký je stav?
2: Mám je v hledáčku.
3: Tak to zmáčkni.
2: A mám je.
3: Orle, co tam sakra?
4: To je ptáček, co? Mouše on by neublížil. Ale jeho hledáčku nikdo neunikne. To si buďte jistí.
5: Tentokrát si do svého hnízda pozval sám sebe a povypráví o své další výpravě do Londýna za muzikou, divadlem a výtvarným uměním.
4: Hledáček Jirky Rogla zítra od 19 hodin na Rádiu Beat.
0: Sváteční guláš Rádia Beat.
6: U svátečního guláše vás vítá Tomáš Adamec. Nedostatek krve mají transfuzní oddělení nemocnic. Důvodem je hlavně cestování a také zvýšená aktivita klíšťat. Pokud by měl člověk přisáté klíště, darovat krev nesmí nejméně 28 dní. Transfuzní stanice proto žádají dárce, pokud mohou, aby přišli darovat krev. Počet operací totiž ani přes léto neklesá. Léto patří k nejrizikovějším obdobím na silnicích. Vysoké teploty, únava z dlouhých cest a nepozornost za volantem zvyšují riziko nehod. Řidičům odborníci na dopravu doporučují plánovat trasu, sledovat dopravní zpravodajství, dělat pravidelné přestávky, dodržovat pitný režim a nepodceňovat přípravu vozidla. Satelitní navigace a neověřené online aplikace vodí turisty na místa, kam by se správně vůbec neměli dostat. To komplikuje práci správcům českých národních parků. Technologie totiž posílají řidiče i pěší turisty do zón, kam je vjezd nebo vstup kvůli ochraně přírody přísně zakázán. Například v Krkonoších proto začali k dopravním značkám přidávat tabulku, která řidiče upozorňuje, že nemají slepě poslouchat navigace. To byl sváteční guláš a Tomáš Adamec. Tady je další roková pecka.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: Prodloužený kultovní víkend na Rádiu Beat.
1: 11 minut po 11. je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a další kapelou, o kterou jste si třeba i psali, je Regon. Já je pamatuji, že jsme s nimi před 30 a něco lety hráli v Brně, takže brněnská záležitost, je tam trochu propojení personální i s Titanikem brněnským. No a právě od Regonu si dáme skladbu, které vznikl i videoklip, který si můžete najít na YouTube a jmenuje se Nalej.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven. Tancovačkový víkend na Rádiu Beat.
1: No a já jsem v tuto chvíli i tak trochu pro zpestření a také pro úplnost vylovil nahrávku z druhé poloviny 80. let, nahrávku další kapely tohoto prodlouženého víkendu, dnes tedy svátečního dne, již byl metalový Autogen. No a protože v té době zpíval v téhle partě velice mladičký Vláďa Šafránek, pozdější zpěvák populárních kapel Harley či Valda Gang, doufám, že u téhle nahrávky skladby jménem Týden, v tomto případě omluvíte trochu horší technickou kvalitu. Myslím, že tady rozhodně obsah vítězí nad formou, takže ještě jednou Autogen a Vláďa Šafránek ve skladbě Týden společně na beatu.

0: Koncertovali snad všude, plnili sály, vyprodávali sokolovny a kulturáky díky nim praskali ve švech.
1: Často bývám večer, v sobotu sám, hej, hej, černý den má!
0: Celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Kultovní víkend na Beatu.
2: No a teď si povíme, co je to telegraf. Tak takový telegraf, býťáci, to je zařízení nebo systém sloužící k přenosu informací pomocí kódovaného signálu na velké vzdálenosti. Telegrafních systémů existovalo v dějinách více, ale termín je nejvíc spojen s elektrickým telegrafem rozšířeným od poloviny 19. století, který k přenosu zpráv využíval elektrické vedení a rádiové vlny. Telegraf je ale také kapela, která již před nějakým časem oslavila své, no byly to 40, a teď už je to, myslím, o moc víc, a ona je tedy oslavila ty 40 nejen tak nějak ledabile, ale vydala krásnou vzpomínkovou knihu, nazvanou překvapivě Telegraf, ovšem s podtitulem Potulní hráči 40 let v roku. Tahle publikace mapuje historii téhle rockové skupiny z Peček na Kolínsku. Její autor, fotograf a hudební publicista Zdeněk Hejduk, ji pojal jako sérii rozhovorů, kdy největší prostor tu má zakladat.

0: Zahraj Izbinu!
1: To už jsem hrál dneska dvakrát.
0: Nedělej krávu! Zahraj Izbinu!
1: Tak teda jo. It's been a hard day's night.
0: Jo!
2: Celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely na beatu.
3: No a jak jsem říkal, tak já to zase zopakuju, že úplně na přání nehrajeme, ale moc rádi se necháváme vašimi vzpomínkami a typy ovlivňovat a inspirovat. A tak třeba tady se píše hezkou neděli, dobře se poslouchají tady ty kultovní muzikanti, co hrají pro potěšení. Nenašel by se gong z Uherského Hradiště, kde hrával legendární Petr Opočenský. Jeho muzikantství a hlavně texty jsou dodnes nepřekonané. Děkuji, Pepíno, no koukneme tady potom. Ahoj, to už je další zpráva. Co to prosím bylo za kapelu, co hrála píseň Veterinář? Uniklo mi její jméno, díky Libor, ano, to byl plzeňský Jabkovic, pěkný nářez a Jabko tam hrál parádní solo, úplně jako Van Halen. Ahoj, bohužel neposlouchám rádio neustále, tak nevím, jestli už byla řeč o Jiřím Obstovi a kapele Galaxie, Lidový dům v Děvnicích, to byla kdysi paráda, Václav, ano, Jiří Obst, to byl myslím Vobuch a taky s Benefitem zpíval, ale možná se pletu, když tak můžete doplnit, já jsem teda o něm určitě nemluvil, možná Dan. Buď zdrav, píše se tady v dalším, to je SMS-ka tedy toto. Jiří, buď zdrav, našel bys prosím nespokojenost od karlovarské Kody, děkuji úctivě Jarda Tachov, Kodu já jsem tedy hrál včera a dnes už já se ještě to takhle projedu a já už ji dnes nemám, ale možná, že ji zařadí odpoledne. Dále já mu to takhle předám a ještě tady přečtu. Zdravím do rádia Beat, prosím o zahrání písničky od Čáslavské kapely Punc nebo kapela, která už bohužel nehraje Derby. Obě rokové skupiny mají skvělé zpěváky a písničky, snad některou zahrajete, díky Mário. A já jsem Punc hrál včera zrovna, zmiňoval jsem Zdeňka Hejduka, který je taky velkým fandou téhle kapely a jsou to jeho přátelé. V každém případě Punc možná ještě bychom mohli dát odpoledne, zase předám Danovi, ale teď tu mám kapelu jinou, zase díky vašim tipům a tou je ta, která se jmenuje Meš a od ní si dáme skladbu Já se vrátím.

0: Sváteční guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u svátečního guláše přeje Pepa Lábus. Na Havlíčkobrodsku vznikla rezervace divokých koní. Je první na Vysočině a v České republice 18. Sdělil to Dalibor Dostal, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která ve spolupráci s vědci začala před lety s návratem velkých kopytníků do domácí přírody. Podle něj rezervace nevznikají kvůli zvířatům, ale kvůli pozitivnímu vlivu na krajinu.
2: Ta pastva těch divokých zvířat ovlivňuje tu krajinu lépe než ty běžné metody, jak se v České republice o přírodu běžně lidé v minulých desetiletích starali, takže proto postupně vznikají ty rezervace, protože na těch velkých plochách jednak přináší kvalitnější výsledek a za druhé je to vlastně levnější.
1: Na konci roku se Uherskohradišťská věznice na dlouhou dobu zavře, promění se v nové muzeum. Stálá expozice totality obsadí nejzajímavější a historicky nejcennější části, které zahrnují vězeňskou kapli, samotky, cely a dva venkovní dvory. Jeden z nich bude pietní. Důležitou součástí budou také autentické nápisy vyryté vězni do zdí cel. Samotný let nepředstavuje nejvíce stresující faktor leteckého cestování. Mnohem víc pasažéry trápí úzkostné pocity z bezpečnostních kontrol nebo z toho, že spoj nestihnou. Klasickou fobii ze ztráty pevné půdy pod nohama dnes trpí podle průzkumu agentury Ipsos jen 18% lidí. Ze svátečního guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: tell me it was a cool thing to number two. He's asking why he doesn't come in from 3rd and 11. So after I yelled and screamed and telling him why.
1: Prodloužený kultovní víkend na Rádiu Beat.
2: 12 minut po 12. je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a i dnes pěkně nahlížíme do těch našich, vašich sokoloven kulturáku i na nějaký ten letní parket a pokračujeme pěkně spolu se skotskými Nazaret. No ale jo, tahle skladba, co za chvíli zazní, je totiž v originále právě od téhle legendy a my víme, že právě ty naše vesnické partičky, mnohdy skladby slavných britských, či zkrátka těch takzvaných západních kapel přebírali do svého repertoáru a opatřovali je všelijakými více či méně zdařilými českými texty. A tak třeba takový exit kapela ze Žďáru nad Sázavou zde místo Dream On zpívá, no tak co jiného než pivo, tak na zdraví.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Prodloužený kultovní víkend na Rádiu Beat.
1: Ano, máme tu tak nějak přibližně po roce, už od sobotního rána, opět takový ten tematický a tentokrát takhle krásně prodloužený víkend věnovaný těm našim tuzemským zábavovým, či chcete-li tancovačkovým kapelám, nebo zkrátka těm jejichž hlavním působištěm jsou, byly případně i budou právě nějaké ty sokolovny, kulturáky, či letní parkety, no a tak jako vždy, kromě toho, že vám tedy budu vybírat ještě tedy teďka hodinu a půl a pak dan nějaké ty nahrávky těchto partiček, pokusím se vám také něco o nich zajímavého povědět, pokud tedy budu tedy z té děravé paměti schopen něco ještě vylovit, ale já myslím, že určitě jo. Ale hlavně jsem tady připraven já i odpoledne dan vyslechnout nebo si přečíst nějaké ty vaše vzpomínky právě na tyhle krásné tancovačky, taneční čaje, či jak se všechny tyhle bohu, či spíše čertulibé akce jmenovaly třeba právě u vás. A zas tu mám díky vašemu typu skupinu jménem Credence a od ní skladbu jménem Chci tě mít.

0: pouze kultovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven. Tancovačkový víkend na Rádiu Beat.
1: No a já tu právě v rámci toho našeho víkendu mám vzpomínku na skvělého muzikanta a zpěváka Jendru Vobořila, kterého mnozí z vás možná ještě pamatují, který v roce 1969 nastoupil jako zpěvák a baskytarista ke skupině The Cardinals. Působil pak také v kapelách Shut Up či Gen, v Bacilech s Václavem Neckářem, hrával i s Viktorem Sodomou či Jirkou Schellingrem, také s kapelami Renesance, Yeti, Los Phobos, Parademarš či Česká trojka. No a protože tu máme víkend z kulturáků a tanečních parketů, poslechneme se Jindru Vobořila tak, jak mu to pěkně zpívalo s pumpou Michala Němečka, a to ve skladbě Volný styl.

0: Koncertovali snad všude, plnili sály, vyprodávali sokolovny a kulturáky díky nim praskali ve švech.
1: Často bývám večer, v sobotu sám.
0: Celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Kultovní víkend na Beatu.
2: No a já tu zase mám nějaké ty vaše vzkazy, zprávy, tohle je mailík a v tom se píše ahoj do rádia Beat. Kapela vznikla v roce 1982, jsem už jediný, který stál u zrodu legendy západočeské kapely Vejce, ano, to je název kapely Vejce. Na YouTube najdeš přes 50 skladeb, přes 1 milion zhlédnutí, minimálně 10 videoklipů a 4 CD. Za tvoji pozornost možná bude stát předpremiérový záznam z letin skladby Ráno učí nás milovat. Zde za klávesami je Radek Leitl, moderátor Rádia Beat, ano. Momentálně nehrajeme, po Radkovi a mně i brácha ovdověl a nedává to krásný prodloužený víkend, PS. Kdysi jsem jako zpěvák dostal lano od Bonpary, ale do Příbramy z Přeštic na zkoušky se mi nechtělo. Petra Koláře jsem do Paradoxu, který jsem chvíli zvučil a bubnoval tam Radek Sladký, protlačil já, tak jako do muzikálu Drákula. Točil u mě pivo v Blovicích, ale vše je zapomenuto, nestěžuji si, jen čas letí. František Sýkora, zpěvák Vejcete, zvukař Odysseje, 7 let nastřižených vlasů, 2 roky a tak dále a tak dále. Není tak 2600 kšeftů a stále mě to baví, jen ty reprobedny jsou čím dál těžší. Ano, tak děkujem za tenhle hezký mailík a my si dáme Naturál a skladbu jménem pro ten dnešní večer.

0: Sváteční guláš Rádia Beat.
1: Začneme zprávou pro vodáky. Sucho a tropické teploty komplikují průběh vodácké sezony. Většina vodních toků je špatně sjízdná a situace se bude ještě zhoršovat. Málo vody brání sjíždění například úseků Sázavy, Otavy, Lužnice nebo Ohře. Naopak Vltava má díky zásobám Lipna dost vody. Miliony Čechů se vydávají k moři, hlavně do Chorvatska a Itálie. Velká část z nás vyrazí vlastním autem. Letos ale musíme kvůli konfliktu Spojených států s Íránem počítat s dražšími palivy. Vyplatí se natankovat v Česku. Hlavně nafta je totiž u nás levná. Natankováním doma můžeme například oproti Rakousku ušetřit až 8 korun na litru. Probíhá pátý ročník kampaně s názvem I tobě v žilách koluje naše krev. Policisté, hasiči a záchranáři se při ní snaží motivovat lidi k darování krve, které mají nemocnice v letních měsících nedostatek. Pravidla pro darování krve najdeme na webových stránkách nemocnic a transfúzních stanic. Do projektu se může až do 31. srpna zapojit každý. Stačí přijít do některé ze zapojených transfúzních stanic, darovat krev nebo se zaregistrovat mezi dárci kostní dřeně. Každý odběr může pomoci zachránit lidský život. To byl sváteční guláš, který pro vás dnes připravil Tomáš Adamec. Nám kromě krve koluje v žilách i klasický rock. Tady je

0: Zahraj Izbinu!
1: Ne, to už jsem bral dneska dvakrát.
0: Nedělej krávu! Zahraj Izbinu!
1: Tak teda jo. It's been a hard day's night.
0: Jo!
2: Celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely na Beatu.
3: No a 9 minut po 13. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. Já připomenu, že máme pondělí 6. července roku 2026 a máme státní svátek, protože si připomínáme upálení mistra Jana Husa. No a i dnes hrajeme muziku z těch našich kulturáků, Sokoloven, letních parketů, necháváme se vám inspirovat, píšete, já na něco odpovídám takhle soukromně, ale většinu se snažím přečíst, aby zkrátka ta vaše slova se dostala i k uším ostatních býťáků. Mám tu nějaké ty tipy a docela mě zaujala kapela jménem Doutnající pařezy, nevím, proč jí teda ten býťák doporučil zrovna dnes, ale v každém případě si od ní dáme skladbu jménem Galaxie, milování.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Prodloužený kultovní víkend na Rádiu Beat.
1: Tak a já nemohu a zase na základě vašich vzkazů nezmínit, že i my, kdo jsme vyrůstali v naší tedy matičce Stověžatce, jsme tu naší milovanou rockovou muziku nejen rádi poslouchali, ale i my jsme si na ní chtěli tak trochu zatancovat, vypít nějaký to pivko a trochu více zkamarádit s nějakými těmi spřízněnými dušemi opačného pohlaví. No a tak se tu a tam někde v Praze konaly také nějaké ty taneční rockové parkety, obvykle vždy do doby, než si toho všimli Komanči. A tak vzpomínám třeba na tyhle akce v Kulturáku na Novodvorské nebo ve Vysočanském Gongu, kde hrával třeba Markýz John či Odisea, ale nejradši jsme chodili do vyhlášené Michalské hospody u Javrisu a tam jste tehdy mohli vidět a slyšet v plné síle třeba Orient in Republishty, kapelu Tam s tehdy mladičkým Láďou Křížkem u mikrofonu, hrávala tam taktéž Pumpa, no a ze všeho nejradši jsme tam chodili na Vitacit a ten si právě dáme, ale až z takového trochu pozdějšího období, protože jsem vybral píseň jménem Já chci se ptát těch králů.

0: Prodloužený kultovní víkend na Rádiu Beat.
1: No a já už tu mám tu vámi velice žádanou a asi úplně nejvíc zmiňovanou Odysseu, ano, už jsem nějakou tady hrál, ale pamatuju si, že i když bývá označována za kapelu plzeňskou, měla na plakátech uvedeno Komárov Uhořovic. No a dáme si tu jejich Blážu, Lážo Plážo, nebo tedy skladbu, která se oficiálně jmenuje Spálen.

0: celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven. Tancovačkový víkend na Rádiu Beat.
1: No a já koukám, že se nám pomalu blíží střídání stráží. Dan tu určitě už někde pobíhá po chodbě, jak ho znám. Takže mi bylo ctí s vámi strávit tyhle parádní tři dny s těmi kapelami, které třeba i vás formovaly někde u vás zrovna ve vaší vsi, ve vašem městečku. Myslím, že jsme toho stihli hodně a jenom takhle již kouknu k Danovi, co tady má připravenýho. Benefit, Krleš, hele. Turbo dokonce, je Iras, no máte se, a to Vejce je tady dokonce, o kterým jsme mluvili, sakra, ale víc prozrazovat nebudu, ať mu to tady neskazím, ten moment překvapení. V každém případě dnes se možná s některými uvidíme v Pardubicích na ZZ Top, kde bych měl tedy fotit, pokud vše dopadne tak, jak má. No a ještě něco nerozloučenou, tedy Jirka Rogl tu byl spolu s vámi na Rádiu Beat a takovou zase další vámi často zmiňovanou kapelou je Sifon. No a právě od něj jsem takhle nerozloučenou vybral skladbu jménem Nejsi na kolenou.

0: Sváteční guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u svátečního guláše přeje Pepa Lábus. Státní horské lázně Karlova Studánka na Bruntálsku vytvořili 1,5 kilometru dlouhou stezku, která lidem ukáže místa, kde natáčeli filmaři i historii lázeňských budov. Mimo jiné si můžeme přehrát ukázky z filmů, například na místě natáčení komedie S tebou mě baví svět. Víc o stezce nám prozradí ředitel lázní Martin Voženílek.
2: Věřím, že nová stezka přispěje k lepšímu poznání historie tohoto výjimečného místa. Interaktivní model je uživatelsky přívětivý. Díky nové stezce budou mít všechny tyto informace přehledně na jednom místě. Karlovu studánku každoročně navštěvuje velké množství turistů a často se nás hosté ptají, kde se u nás natáčely známé filmy, protože toto místo je pro filmaře skutečným magnetem.
1: Na stezce je 12 zastavení a projít lze zhruba za 3/4 hodiny. Volně přístupná je celý rok a vhodná je i pro rodiny s dětmi, kočárky i návštěvníky se psy. Naplánovat a uložit si trasu, aktivovat víc jízdenek najednou, možnost dřív ukončit parkování nebo přepnutí do tmavého režimu nabídne nově cestujícím v pražské a středočeské hromadné dopravě mobilní aplikace PID Lítačka. Vylepšení začnou platit od následujícího roku. V budoucnu by pak měly následovat výraznější změny jako placení za dobíječky pro elektromobily a jejich rezervace. Hlavní funkční změna pro uživatele aplikace se bude týkat vyhledávače. V nové verzi bude na místo dvou současných jen jeden založený na takzvaném intermodálním vyhledávání. To kombinuje všechny druhy dopravy a bude navrhovat spojení se započtením aktuálních zpoždění. To je ze svátečního guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: Koncertovali snad všude, plnili sály, vyprodávali sokolovny a kulturáky díky nim praskali ve švech. Celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Kultovní víkend na Beatu.
1: Glam rock zosobněný kapelou Sweet hned na úvod odpoledního vysílání Rádia Beat, tedy pondělního svátečního vysílání Rádia Beat. Proč svátečního, všichni víme. Dnes si připomínáme výročí upálení mistra Jana Husa. Mimochodem, mistr Jan Hus je pro mě opravdu ikona, představitel statečného člověka, který stál za svou pravdou a podle mýho názoru fakt patří mezi významné osobnosti české historie nebo historie českého národa a smekám před ním. No ale teď už pojďme zase zpátky na rokový zábavy. Komunální odpad, to vám určitě něco říká kapela, která už taky patří mezi legendární. Komunál, dřív tedy komunální odpad, je rockmetalová kapela z Chlumce nad Cidlinou, která vznikla v roce 1992. V skutku 90. jim patřili. Lídrem kapely je zpěvák Luboš Suchánek. Další členové kapely jsou Jarda Bárt, Novák, David Laváček, Pavel Emi Hanuš, Filip Litera a Radek Prachetka, jestli to čtu správně, Plachetka. Sorry, Radku. No, na podzim roku 2009 se kapela rozhodla natočit svý první DVDčko se záznamem živýho koncertu. Tahle ta akce nazvaná Koncert pro superfans se konala v Králíkách u Nového Bydžova. Krátce na to došlo k rozporu mezi managementem kapely a členy kapely. Došlo k ukončení spolupráce, komunální odpad se tudíž musel buď rozpadnout nebo změnit název. Jméno si zkrátili na komunál a funkci managementu nebo manažéra obsadil frontman kapely Luboš Suchánek. Tolik k té změně názvu. Ano, komunální odpad, stárobílejch koní.

0: To už jsem hrál dneska dvakrát.
1: Nedělej krávu, zahraj Izbinu.
0: Tak teda jo. It's been a hard day's night.
1: Jo!
2: Celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Na beatu.
3: No a teď jedna vzpomínka a vlastně i lahůdka pro byťáky z Vysočiny, ale nejen pro ně. Vzpomínáte na kapelu Carmen? Ano, kapela Carmen z Třebíče, rocková kapela Carmen z Třebíče, nebo taky rock popová se dá říct, vznikla v roce 1986. Kapelu založili Luboš Denner a Pavel Kysy Veselý. Na přelomu 80. a 90. zažívala obrovskou vlnu popularity, kdy vyprodávala sály na Vysočině. Později v ní jako frontman a bubeník působil známý zpěvák Petr Bende, který se pak prosadil jako solista, by se dalo říct. Ano. V současnosti od roku 2001 kapela nevystupuje pravidelně, schází se pouze výjimečně, obvykle jednou ročně na speciálních vzpomínkových akcích pro svý věrný fanoušky. No, vidíte, i to je třeba takhle to udržovat, vzpomínat a občas si zahrát. Slavím jen tak, přesně k těm koncertům výročním jednou za rok. Zkrátka Carmen.

0: Prodloužený kultovní víkend na Rádiu Beat.
1: Teď mám tady takovou souhru náhod, přátelé, ale já ji hned v zápětí vysvětlím. První fáze tedy tohoto vstupu představení kapely. Název Benefit označuje v České republice několik různých hudebních uskupení či kapel různého zaměření. Ale nás zajímá legendární hardrocková kapela založená v roce 1971, tedy kapela Benefit. Kapela vznikla v Praze a původně se inspirovala deskou Benefit od Jethro Tull. Zpočátku hrála převzatý repertoár například Uriah Heep nebo právě Jethro Tull. Postupně přešla na vlastní tvorbu a stala se stálicí rokových zábav ve středních Čechách, ale i dál. Skupina stále aktivně koncertuje a vydává novou muziku, píše prostě další nový písničky, což je chvályhodné, co si budeme povídat. No, a teď ta souvislost, jak jsem říkal, o té náhodě, protože první SMSka, která přišla do odpoledního vysílání Rádia Beat, zní takto. Ahoj Dané, prosím moc zahrát Benefit. Včera hráli v Sendražicích u Kolína, kam jsem nemohla. Takhle zpověď, kdybys našel nebo cokoliv, díky Lída. Tak Lído, nemohla si do, kamže jsi to nemohla, do Sendražic, tak já ti to pustím z Rádia Beat. Pustím ti tvoji oblíbenou kapelu Benefit a ta, to není myšleno na tebe teď, prosím tě, Lído. Ta píseň se jmenuje Baba Jaga.

0: Prodloužený kultovní víkend na Rádiu Beat.
1: Včera jsem mluvil o tom a hrál jsem kapely, které původem byly ze západu českého kraje, převážně z Plzně, že tam byla taková líheň, ale jak to tak vypadá, tak velká líheň byla i na Vysočině. A týká se to další kapely z Vysočiny, která se jmenovala, už neexistuje, Titan, přátelé. Takže vy, co jste z Vysočiny, asi víte, o kterou kapelu jde. Zanikla tedy česká hardrocková kapela, která hrála často na zábavách, nebo dá se říct výhradně. Byla populární v 80. a 90. letech, zejména právě na Vysočině. No a tahle kapela byla proslulá svými českými předělávkami zahraničních rockových hitů. Jo? Tak třeba hráli covery slavných interpretů, jako byl Bryan Adams, nebo Queenie, Saxon, nebo Faithful Brass. Mezi známý skladby v jejich podání patřily písně Proč musím tak žít, nebo On nemůže se bránit, ale pozor, taky měli vlastní tvorbu, vlastní skladba Zůstaň ženou. To mě zaujalo. Zůstaň ženou. Jak je to myšleno? Já tu skladbu neznám, jo? Ale zůstaň ženou jako v mysli zůstaň ženou, ano. Zůstaň něžná, jemná, tak by se to dalo pochopit. A nebo taky, jak je teď módní, takový ty různý sexuální předělávky, jo? Že by to takhle možná bylo myšleno, ale to si nemyslím. A hlavně se do toho fakt nechci pouštět. Ano, tak dobře, Titan a právě předělávka písně od kapely Saxon. V české verzi, v interpretaci kapely Titan, se jmenuje Tak vejď.

0: Titan, tak vejdi. Přátelé, promiňte, že do toho teď zasahuju, ale je to aktuální informace tady. V této hodině jsem hrál kapelu Carmen a tady mi Jirka poslal mail. Ahoj, ke skupině Carmen bych jen doplnil, že zrovna 18.7., přátelé, to je... Jak je to? No to je nějak za 14 dní, že jo? Bude ve Výčapech u Třebíče výroční koncert ke 40-leté existenci kapely. Tak to je existence, tady on píše existence kapely, jasně, samozřejmě, rozumíme si, Jiří. Tak kdybyste chtěli na Carmen a oživit vzpomínky na ta krásná léta s touhle kapelou, tak prosím vás 18.7., tedy července letošního roku samozřejmě, ve Výčapech u Třebíče výroční koncert ke 40-leté existenci kapely. Tak správně to Jirka napsal, pardon. Dobře, tak fajn. No a já to využiju rovnou i k další poznámce, nebude dlouhá. Přátelé, za chvíli Wuthering Heights, Kate Bush. Já nejsem ten týpek, který se zamiluje do nějaký zahraniční hvězdy, tedy samozřejmě jde o především ženy, ne především, hlavně ženy, ne výhradně ženy, do kterých se jakoby platonicky zamiluje. Fakt ne. Jo, líbí se mi Nicole Kidman, když hrála třeba v Moulin Rouge, že jo, to byl nádherný film, nebo je to nádherný film, doporučuji, nebo třeba Olivie Hasselová, která hrála jako 16-letá Julie v Zefirově zpracování Shakespeara Romeo a Julie, tak to jo, to jsem jako si tak jako platonicky představoval, platonicky, přátelé, jenom takovým, jako byly inspirací pro moji duši. Ale Kate Bush, ty bych snad, nikdy jsem jí nenapsal, nikdy jsem jí nevyznával lásku, ne, nejsem ten týpek, ale ta mě vždycky dostala. Když zpívala, přátelé, Kate Bush, když jsem si pustil nějakou její desku nebo nějakou její písničku, tak jsem se, jak to říct, jakoby vznášel na hebkých polštářích oblaků. Ty vole, já snad začnu psát verše. Kate Bush.
1: Radio Beat. Transfuze pro ty, kterým v žilách koluje rock.

0: Sváteční guláš Rádia Beat.
1: U svátečního guláše vás vítá Tomáš Adamec. Nedostatek krve mají transfuzní oddělení nemocnic. Důvodem je hlavně cestování a také zvýšená aktivita klíšťat. Pokud by měl člověk přisáté klíště, darovat krev nesmí nejméně 28 dní. Transfuzní stanice proto žádají dárce, pokud mohou, aby přišli darovat krev. Počet operací totiž ani přes léto neklesá. Léto patří k nejrizikovějším obdobím na silnicích. Vysoké teploty, únava z dlouhých cest a nepozornost za volantem zvyšují riziko nehod. Řidičům odborníci na dopravu doporučují plánovat trasu, sledovat dopravní zpravodajství, dělat pravidelné přestávky, dodržovat pitný režim a nepodceňovat přípravu vozidla. Satelitní navigace a neověřené online aplikace vodí turisty na místa, kam by se správně vůbec neměli dostat. To komplikuje práci správcům českých národních parků. Technologie totiž posílají řidiče i pěší turisty do zón, kam je vjezd nebo vstup kvůli ochraně přírody přísně zakázán. Například v Krkonoších proto začali k dopravním značkám přidávat tabulku, která řidiče upozorňuje, že nemají slepě poslouchat navigace. To byl sváteční guláš a Tomáš Adamec. Tady je další rocková pecka.

0: Buráků a Sokoloven. Tancovačkový víkend na Rádiu Beat.
1: Ano, je to tak, je 15 hodin a 12 minut, posloucháte Rádio Beat, od mikrofonu zdraví Dan Kohout. No a teď pojďme ke kapele, která patří taky k těm předním v této kategorii. Kapela Krleš. To je velmi, velmi populární česká metalová kapela, která byla původně založena v roce 1990. V tomto roce, tedy v současnosti, tedy v roce 2026, prošla, nechci říkat brutálními, ale velkými změnami. Píše se, že výraznými personálními změnami a rozdělením. Takže aktuální informace můžete najít na jejich stránkách, tedy kapely Krleš. Co se týče tvorby a písní, které tuhle kapelu proslavili, tak bych řekl, že mezi jejich známé skladby a koncertní hity patří písně jako Devátá brána, nebo Retry, nebo Bastard, nebo Soumrak bohů. Ale hlavně skladba Craven Roll. A tu vám teď pustím. Nám se...

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Koncertovali snad všude, plnili sály, vyprodávali sokolovny a kulturáky díky nim praskali ve švech.
1: Často bývám večer, v sobotu sám.
0: Celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Kultovní víkend na Beatu.
2: No já myslím, že si to všichni užíváme, přátelé. Další, dá se říct, legendu, nebo legenda, kapela Rotor, která často je nazývána jako Rotorock. Rocková kapela, česká rocková kapela z Poříčí nad Sázavou, která vždycky hrála vlastní originální tvorbu, měla takový ten svůj originální zvuk, což velice, velice jsem vždycky oceňoval. Kapela vznikla už v roce 1982. No, co bych ještě řekl, zakladající členové této party byl kytarista Jindra Všetečka, basák Milan Hampl a zpěvák Milan Červenka. Ta současná kapela, tedy to současné složení kapely, je tedy Milan Červenka zpěv, Milan Tůma kytara, Ondřej Krejcar basovka, Láďa Tupý kytara a pozor, to mě velice zaujalo a potěšilo. Na bicí hraje Jiří Zelí Zelenka. Jirka Zelenka je jeden z nejlepších bubeníků v téhletý zemi. Tak přátelé, ten, když jsem dával dohromady na přelomu roku 89 a 90, roku 1990 novou, zcela novou kapelu, tak do ní přišel i Zelí, tedy Jirka Zelenka, a natočil se mnou, co je mi ctí, první desku Nalej víno, Zuzanko. Takže Jirku zdravím jako celou kapelu Rotor. Tak vidíte, říkám to už asi po tisícátý nebo miliontátý, nebo jak se to řekne, prostě ten český rockový svět je malej a všichni se tak různě potkáváme v různých kapelách. To mě teda fakt potěšilo. Tak fajn. Rotor Rock, nebo kapela Rotor, jak chcete. Málo je lásky, jo, to mě taky zaujalo ten název. Málo je lásky. Já myslím, že takový ty lásky teď v té současné situaci, jak je svět, jo, já teď nebudu moralizovat. Já to chci jenom konstatovat nebo říct vám svůj pocit. Ano, málo je lásky mezi lidmi jako takovými, jako mezi skupinami lidí, mezi lidmi jako celku. Málo pochopení, málo porozumění, všichni jsou vzteklí, všichni jsou nějaký nasraný, prostě mě to strašně štve, všichni jsou zamračený, to mě opravdu vadí. A co se týče tý lásky mezi konkrétními osobami, tedy mezi mužem a ženou, jo, já se furt jako tak heterácky jako specializuju, prosím vás, ostatní ty vztahy neznám a nechci ani, tak mezi mužem a ženou, jo, tý lásky je dost, je nádherná, žhavá, úžasná v těch začátcích, ale připadá mi, že velice brzo vyčpí, jo, že se to tak nějak vybouří a pak to jde do hajzlu. No nic, to je můj pocit, prosím vás, možná máte jiný zkušenosti a pocit jiný, v každém případě Rotorock, málo je lásky.

0: už jsem hrál dneska dvakrát.
1: Nedělej krávu, zahraj Izbinu.
0: Tak teda jo. It's been a hard day's night.
1: Jo!
2: Celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze.

0: Pouze kultovní kapely na Beatu.
1: No, jak to tak poslouchám, Izbina je za tyhle ty tři dny nejčastěji hraná skladba. A tak je to dobrý for, že jo. Hele, vaše vzkazy, abych nezapomněl na ně. Tady někdo píše, málo punku, Dané. Co takhle legenda jako Ovčiek jahně z Kacanov. Jejich LPčko Koksohydráty nebo i jiné hrajou furt je jak o život a Honza Bílý zvaný Bílák, to je démon. Tak já nevím, zkusím najít, ale je to tady fakt narvaný. Já jenom to uvádím opravdu, že reagujete. Tady další vzkaz. Ahoj, právě posloucháme v autě vysílání a hráli jste písničku od kapely Benefit Baba Yaga. Od nás ze zábav ji známe v podání kapely Punc pod názvem Ježi Baba. Vyhledali jsme, čí píseň to je, kdo je autorem, ale u obou kapel je uvedeno, že je jejich autorská. Tak zkoušíme, zda vy nevíte, jak to je. Hezký den, posloucháme vaše rádio pravidelně na všech cestách. Hanka z Třemošnice. No, Hanko, děkuju. Hele, já to nebudu zkoumat, tak to jsou takový spory. Opravdu na to nemám teď prostor. Ale já bych se obrátil na Petra Korála, Hanko, s tímhle dotazem. Petr Korál je velice specifický kolega, hudební publicista, moderátor našeho rádia a kámoš výborný. A on má o tomto velký přehled, protože vyhledává staré kapely, staré nahrávky a v té historii hudební rockový nebo folk rockový je opravdu odborník, tak tam bych se obrátil na jeho adresu. Ještě se tady podívám na SMSky. Tady o těch vztazích, jak jsem mluvil o té lásce, tak tady je odezva. Čauky, Dané, s maminkou jsme se potkali na vesnický tancovačce na venkovním parketu a s tou láskou jsme spolu už 40 let a super, co ti mám povídat. Tak to vám přeju, tak jsou samozřejmě výjimky, kdy to funguje perfektně a je to jen dobře, samozřejmě. Já mám trošku zkušenosti takový různorodý, svoje osobní, tak proto jsem to takhle uváděl a proto jsem to takhle prezentoval. Tady ještě další vzkaz. Nazdar, Dané, Titan byla prostě pecka. Nedávno, když jsem na nich byl, už je to dávno, 10 let, tak to bylo v Bohdalově UZR, já nevím teď, co je UZR, tak byl mrkva, tak pod vlivem, že za celou zábavu zaspíval asi 4 písničky. On za to zkrátka uměl vzít. Teď je otázka za co, že jo? Ale byla to prostě doba, jaká už nebude být tu zda Robin. Robine, díky, no tak to občas bývá. Tam bych taky mohl vyprávět své osobní zážitky. No nic. Jdeme dál, přátelé. Jdeme ke kapele, která překonala tu linii těch zábavových kapel a dostala se až do těch nejvyšších sfér. Tím nechci prosím vás říkat, že ty zábavové kapely tím, že nehrály denně v rádiu, že byly špatný, ale prostě někdo se dostal, někdo se nedostal. To byla souhra náhod a tak dále a tak dále. No a tou kapelou, o který mluvím, to je kapela Turbo. Kapela založená v roce 1981 v Plzni. Všichni známe kapelu Turbo, to je jasný. Kapelu v tomto roce založil Richard Kibic a Jirka Lang. Richarda zdravíme do rokového nebe. A založili ji po rozpadu kapely Boomerang s Petrou Janou. Kdy dostali nápad od Ládi Vostárka, to byl vždycky takový imbatel toho západu českého big beatu, co si budeme povídat, že jo, katapult a tak dále. No a ten jim poradil, aby založili vlastní kapelu. Skupinu mezi tím doplnil basista Jirka Vondráček, no to taky zdravím, a klávesák Ladislav Riedl. Takový ty nejznámější hity, no tak Hráč, Chtěl se mít, Díky, že jdu dál, Je to jízda, Krásným dívkám, Co bych tak ještě, Láska z pasáží, to je taky známý hit, a tak dále, a tak dále. Ještě ta se mi líbila, Vodopád prázdných slov. Ale já vám zahraju teďka pecku od Turba, která se jmenuje Myšlenky.

0: prodloužený kultovní víkend na Rádiu Beat.
1: Člověk, jeden konkrétní člověk, který teď bude taky hrát vlastně, mě vždycky fascinoval, přátelé. Je propojen s velice legendární kapelou, která je, dá se říct, takovou, jak to říct, legendou vůči, nechci říct osobností, tedy vůči kapelou toho roku na zábavách. V každém případě k tomu konkrétnímu chlapíkovi, nebo pánovi bych řekl spíš s úctou. Alexander Pleska, to je chemik v oblasti syntézy. Pozor, teď možná nebudete rozumět, já sám taky nerozumím, ale budu citovat. Chemik v oblasti syntézy aplikovaných polymérů, objevitel iniciátoru pro výrobu, tyjo, a teď to musím přečíst takhle, bifunkcionalizovaných kapalných polybutadienů. Ano, vím úplný prd, co to znamená, ale je to zřejmě veliký objev, to jako pozor uznávám, protože my jsme laici, že jo, tak určitě ano, protože tento člověk s tímhletím svým objevem ovlivnil chemii po celé Evropě, ne-li světě, ano. Je to pan inženýr, který vystudoval VŠCHT, což je Vysoká škola chemicko-technologická. To vím, jak se ta zkratka, protože tam studovala moje ségra, vystudovala. A poté pracoval 3 roky v Ústavu makromolekulární chemie v Praze. Tak a teď se možná ptáte, proč mluvím o tomto člověku, ale fanoušci kapely Brutus ví, kdo to je. No jasně, je to Alexander Pleska, tedy Alexander Sáša Pleska, zpěvák klávesa kapely Brutus. Tento opravdu světem uznávaný vědec hraje i v kapele Brutus. Ne, že to je pro něj jaksi skok do nějakých nižších hladin společnosti, ba naopak, to je právě nádherné spojení, že tenhle člověk, tenhle ten skvělý vědec, inteligentní chlap, hraje s kapelou, která opravdu patří těm špičkám té rockové scény tady u nás. A tady to spojení je prostě fascinující. Ale nakonec mnoho věců v Big Beatu hráli špičkový Big Beat, tak třeba Brian May, že jo? To je asi nějaký astrofyzik, nebo co on to je. Ano, tak takovýchhle lidí je fakt víc. Tak ale pojďme ke kapele Brutus. Brutus, česká rocková a taky taneční kapela, jak je uváněna, která pro svůj styl razí termín pravý Big Beat. S tím naprosto souhlasím. Kapela je považována za legendu českého tancovačkovského Big Beatu. No, o tom jsem mluvil. Svý koncerty soustředňuje především do západní poloviny Čech, tedy Ústecký, Plzeňský, Karlovarský, Jihočeský kraj, Rakovnicko, Ladensko, ale v dnešní době je působnost rozšířena prakticky na celou republiku. Ani se nedivím. Historie kapely Brutus je opravdu bohatá a na to fakt nemáme čas. V každém případě všichni, přátelé, co teď posloucháte Rádio Beat, určitě znáte kapelu Brutus. Opravdu legenda. Ta tady nesmí chybět. Automat svět.

0: Sváteční guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u svátečního guláše přeje Pepa Lábos. Na Havlíčkobrodsku vznikla rezervace divokých koní. Je první na Vysočině a v České republice 18. Sdělil to Dalibor Dostal, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která ve spolupráci s vědci začala před lety s návratem velkých kopytníků do domácí přírody. Podle něj rezervace nevznikají kvůli zvířatům, ale kvůli pozitivnímu vlivu na krajinu.
2: Ta pastva těch divokých zvířat ovlivňuje tu krajinu lépe než ty běžné metody, jak se v České republice o přírodu běžně lidé v minulých desetiletích starali, takže proto postupně vznikají ty rezervace, protože na těch velkých plochách jednak přináší kvalitnější výsledek a za druhé je to vlastně levnější.
1: Na konci roku se Uhersko-Hradišťská věznice na dlouhou dobu zavře, promění se v nové muzeum. Stálá expozice totality obsadí nejzajímavější a historicky nejcennější části, které zahrnují vězeňskou kapli, samotky, cely a dva venkovní dvory. Jeden z nich bude pietní. Důležitou součástí budou také autentické nápisy vyryté vězni do zdí cel. Samotný let nepředstavuje nejvíce stresující faktor leteckého cestování. Mnohem víc pasažéry trápí úzkostné pocity z bezpečnostních kontrol nebo z toho, že spoj nestihnou. Klasickou fobii ze ztráty pevné půdy pod nohama dnes trpí podle průzkumu agentury Ipsos jen 18% lidí. Ze svátečního guláše už nic nezbylo, po něm je pro vás připraven další hudební zákusek na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

0: Prodloužený kultovní víkend na Rádiu Beat.
1: No a jsme v další hodince, je 16 hodin a 10 minut od mikrofonu Rádia Beat. Zdraví Dan Kohout. A pojďme k další kapele. Tady bych úvodem řekl takový ten slogan, který už je leta letoucí známý, hlavně mezi populací nebo lidmi, kteří mají problémy se srdíčkem, a říká se: poděbrady léčí srdce. Když to spojíme, poděbrady a Big Beat léčí srdce. Proč to říkám, hned vysvětlím. Iras je česká metalová kapela, která pochází z Poděbrad. No vidíte, a už to máme slepený. Kapela vznikla v roce 1983 a stala se velice známou a takovou tou jistou stálicí české klubové scény. Přičemž aktivně vystupuje a tvoří, tedy píše nový pecky i v současnosti. No tak je tady Iras, Sami máme málo. To si říkám každý ráno. Málo.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven. Tancovačkový víkend na Rádiu Beat.
1: Vejce, přátelé, no tak to je taková základní potravina. Všichni žerem vejce, že ho natvrdo, na měko. Dáváme do těsta, dáváme, já nevím, kam ještě by se dalo. Děláme si volský oka. No prostě vejce. To ne, proto se nelze divit, že vejce se dostalo i do názvu rockový kapely. Vejce je česká big beatová kapela ze západních Čech, no jak jinak, že jo, která byla založena v roce 1998. Kapela se po delší odmlce vrátila na hudební scénu v téměř původní sestavě a aktivně koncertuje na tancovačkách, festivalech a v kempech. To je taky zajímavý, že jo? No ale to je dobrý nápad, čověče. V kempech teď se tenhle ten způsob ubytování velice rozšiřuje, protože kempy zvyšují svoji kvalitu, jo? Už prostě nekálíte někde za stromem, ale skutečně v čistých záchodech, tak pak ten prostor je úplně vynikající. Výborný nápad. Tak pojďme si to zrekapitulovat. Kapela Vejce působí tedy v západních Čechách a v širokém okolí. Kapela vydala celkem 5 CDček. Mezi jejich známý písně patří například Milion hvězd nebo Taxi Day, anebo skladba Poslední sníh. Tu mám připravenu. No a co se týče složení party, v začátcích kapely v ní působili Bohouš Sýkora, František Sýkora, Jaromír Černý, Ivo Klaus a Jaroslav Kajer. No, pokud chcete něco víc o kapele Vejce, tak najdete na jejich oficiálním webu Vejce Rock nebo na sociálních sítích přes Facebook profil Vejce Rock. Jo? Je to jasný? Jdeme na to. Poslední sníh. Ježišmarja, ono nás čeká. Ne, já to nechci přivolat. První sníh. Já mám takovou radost, že už je konečně léto a zase přijde zima. Kurňa, já to nedám.

0: koncertovali snad všude. Plnili sály, vyprodávali sokolovny a kulturáky díky nim praskali ve švech. Celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Kultovní víkend na Beatu.
1: No přátelé, já na tu dobu strašně rád vzpomínám. Já jsem si tady vybavil jeden zážitek. Ono to totiž bylo takový dobrodružství. Jet na nějakou kapelu leckdy. Ne, jsme ani tu kapelu neznali, ale prostě věděli jsme, že je rocková zábava někde v nějakém místě, v nějakém kulturáku. Bylo to samozřejmě za Prahou, v různých místech. A tu kapelu jsme ani neznali, ale ne, že by jsme na ní nebyli zvědaví, ale spíš jsme byli zvědaví na tu atmosféru, na tu volnost. Prostě jsme sebrali nějaký bágly, nějaký usárny a vyrazili jsme vlakem nebo autobusem a dorazili jsme na místo, kde se tahle akce konala. No tak samozřejmě dorazilo se pivko předtím, protože se dorazilo někdy odpoledne. Zábava začínala až někdy třeba v 8 nebo v 9, no spíš v 8. A tak příprava alkoholová byla velice důkladná, co si budeme povídat. No a potom to všechno začalo, koncert, tančilo se, kalilo se, chlastalo se a koukalo se po místních holkách. No a místní holky byly, kolik jim bylo, no tak 14, 15, 16, já nevím, jo, tak nějak ten věk, jsme to zase tak jakoby nevnímali, nepočítali, ale byli jsme tak věkově stejně k ním. No a mně se jednou, přátelé, podařilo jedno takový krásný děvče oslovit, tak já to říkám teď tak jako kultivovaně, no prostě zbalit, jo. A tak jsme jako kecali úplně vohoně samozřejmě, protože žádný filozofický keci jsme nevedli. A tak jsme si řekli, že bychom se mohli projít, víte, co to znamená, jo. Že bychom vyšli z toho sálu a šli se projít do přírody, protože už byla co? Protože už byla tma. A tak jsme vyšli ven a teď jsme si hledali místečko, tam byly takový keříky u toho kulturáku a tak jsme směřovali k těm keříkům a ty keříky se tak podivně, ačkoliv nefoukal vítr, pozor, jo, se tak podivně chvěly, se tak třásly, jo. No tak víte, co to asi znamenalo, prostě bylo plno. Tak jsme se s děvčetem vrátili zpátky do sálu, dali ještě jedno.

Běh i pražskou Lucernu. Klobouk dolů. Co se týče tedy toho stylu, znovu zopakuji, rock, hard rock, heavy metal, klíčová osobnost, to je důležitý, týhletý party je kytarista Jiří Api Novotný, který stál u zrodu kapely a je jejím dlouholetým pilířem. Takže Jiří, zdravíme z Rádia Beat a tvoje kapela, když to takhle můžu říct, Morava, která zpívá nebo bude hrát píseň, která se jmenuje Morava. No vidíte, jak nám to sedí.

0: To už jsem bral dneska dvakrát.
1: Nedělej krávu, zahraj izbinu.
0: Tak teda jo. It's been a hard day's night.
1: Jo!
2: Celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely na beatu.
3: No a půjdeme do severních Čech. Archa je kapela z Liberce, která se zaměřuje na žánr hard rock, big beat, no prostě taková ta klasika. Jak říkám, kapela vznikla v Liberci už v roce 1995 a ve svém repertoáru se věnuje především předělávkám známých starších i novějších rockových skladeb, jak z té české scény, tak i té zahraniční. V podstatě mají svoje zase stránky, můžete se podívat na podrobnosti, jenom tedy vám můžu ještě prozradit, že Archa hraje převážně tedy hard rock, metal, klasický big beat. Sami členové uvádějí, že rádi oprašují kabáty starších i novějších songů. Ne kabáty jako kapelu, což možná taky, ale myšleno kabáty starších i novějších songů z celého světa, včetně české scény. No a ještě k té historii, jak jsem říkal, kapela byla založena v roce 1995, to už bylo zmíněno, ano. No a mezi zakládajícími členy patřili Milan Balcár, Miroslav Straka, Tomáš Piala, ne Fiala, ale Piala, a Ladislav Beneš. No a tuhle tu partu můžete vidět nebo pravidelně potkat na lokálních open air akcích, terasách, restaurací, festivalech nebo v klubech v Liberci a širším okolí, například v klubu The Deep nebo na Housemans u Kozy v Oldřichově v Hájích. Tak, já myslím, že jsem řekl úplně všechno a teď si pustíme kapelu Archa a píseň Poprvé.

0: Sváteční guláš Rádia Beat.
1: Začneme zprávou pro vodáky. Sucho a tropické teploty komplikují průběh vodácké sezony. Většina vodních toků je špatně sjízdná a situace se bude ještě zhoršovat. Málo vody brání sjíždění například úseků Sázavy, Otavy, Lužnice nebo Ohře. Naopak Vltava má díky zásobám Lipna dost vody. Miliony Čechů se vydávají k moři, hlavně do Chorvatska a Itálie. Velká část z nás vyrazí vlastním autem. Letos ale musíme kvůli konfliktu Spojených států s Íránem počítat s dražšími palivy. Vyplatí se natankovat v Česku. Hlavně nafta je totiž u nás levná. Natankováním doma můžeme například oproti Rakousku ušetřit až 8 korun na litru. Probíhá pátý ročník kampaně s názvem I tobě v žilách koluje naše krev. Policisté, hasiči a záchranáři se při ní snaží motivovat lidi k darování krve, které mají nemocnice v letních měsících nedostatek. Pravidla pro darování krve najdeme na webových stránkách nemocnic a transfúzních stanic. Do projektu se může až do 31. srpna zapojit každý. Stačí přijít do některé ze zapojených transfúzních stanic, darovat krev nebo se zaregistrovat mezi dárci kostní dřeně. Každý odběr může pomoci zachránit lidský život. To byl sváteční guláš, který pro vás dnes připravil Tomáš Adamec. Nám kromě krve koluje v žilách i klasický rock. Tady je

0: Prodloužený kulturní víkend na Rádiu Beat.
1: Ano, a pokračujeme dál, je 17 hodin a 9 minut. Od mikrofonu Rádia Beat vás zdraví Dan Kohout a další kapela, která ovšem se trošku vymyká, protože nepatří k těm kapelám, které vznikly dávno, dávno tomu, jak se říká, že jo? Ale je to kapela poměrně mladá, Ikara. To je kapela, kterou v roce 2022 založili Jaroslav Brouzda a Jaroslav Brzobohatý. Kapela kombinuje takový ten melodický rock. Co to je melodický rock, jak to často říkám, možná to pro vás je takový divný termín, prostě big beat z melodii, jo, kde je vystavěna nádherná melodie. V podstatě jakoby se v některých aspektech to blíží art rocku, anebo třeba takovým kapelám, jako například, glam rocku, jako jsou Svíti sledit, tam měli nádherný melodie. Prostě melodický rock, dobře. Takže kapela Ikara kombinuje tenhle ten prvek s moderními zvuky a stálou sestavu tvoří společně se zpěvačkou Žántý, kytaristou Danielem Krobem a bubeníkem Romanem Hásem. Co to je kombinace melodického roku s moderními zvuky? No protože všimněte si data vzniku téhle kapely. Rok 2022 a jak víme všichni, který do toho tak trošku děláme, tak teď ty technologie jsou tak dokonalý, že ne, že by nahrazovaly neumělost muzikantů, ale pomáhají vytvořit bohatý zvuk. No a to právě uslyšíte i v písni Miliony let kapely Ikara. Jo, o tom mluvím. Teď už všechno zní bohatě, dokonale, profesionálně, což ovšem neznamená u některých teda projektů. Ano, to je pravda. Ale u těch rockerů to neznamená, že by neuměli hrát, neměli nápady a že by si všechno nechali vymyslet nějakou umělou inteligencí nebo já nevím čím. Ale využívají tyhle ty technické vymoženosti k tomu, aby obohatili svůj nápad. A to není nic proti ničemu, přátelé. Ikara, Miliony let.

Radio B. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Prodloužený kultovní víkend na Rádiu Beat.
1: Tak přátelé, jdeme do další akce. Teď jsem tady vyhledával jednu píseň, ale trošku jsem se pozdržel. Znáte to, občas se to stává, když takhle pracujete přímo v přímém přenosu tvůrčím způsobem, abych tak řekl. Pojďme k další legendě, nemusím představovat. Včera jsem o ní sáhodlouze mluvil. Odysea, legendární plzeňská rocková kapela, která vznikla v roce 1972. No a budete se mnou souhlasit, že patří k nejvýznamnějším představitelům klasického českého big beatu a tancovačkového roku. Na konci má tisíce odehraných koncertů. Jak jsem řekl, kapela vznikla v Plzni pod původními názvy Koule a Vozembouch na podzim v roce 1979, to už pod názvem Odysea, pozor. Na rozdíl od mnoha jiných zábavových kapel staví výhradně na vlastním repertoáru. A to jí vlastně vykoplo i do vyšších sfér, že byla hrána i v rádiu. Hlavní tvůrci, no tak písničky skládali především Václav Běhavý, takový tvrdší rockový skladby, Radko Andrejs hitovky, takže takový poprokový by se dalo říct, a Jan Nový Cimbura melodičtější písně, říkejme tomu oplodňováky. No a s texty pomáhal taky Pavel Půta, včera jsem o tom mluvil. Největší hity mezi nejznámější skladby patří například Nádraží Florence 1630 nebo Po cestě klikatý, ale těch hitů bylo mnohem, mnohem víc. Jeden z nich se jmenuje, a to mi pro začátek stačilo. Já se tuhle, přiznávám se, skladbu moc neznal, ale je výborná.

0: Radio Beat.
1: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Můžeme najít správnej směr.
3: Depozitář Popmuzea drží správnej směr už 10 let. Nové neznámé nahrávky českých a slovenských kapel. Nové oběry, nové příběhy z hlubin nekonečných archívů Radka Dieslera. Depozitář Popmuzea. Ve čtvrtek od 7 večer na Rádiu Beat. Hey.

0: Tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven. Tancovačkový víkend na Rádiu Beat.
1: No a teď znovu další kultovní kapela, s kterou jsem propojen jenom tak epizodně, ale to je jedno, mám na to krásné vzpomínky. Včera jsem o téhle kapele mluvil jsem o ní. Bompary, legendární česká kapela z Příbrami, vznikla na podzim v roce 1981 jako odnož jazzrockový kapely Kolorit a proslavila se především jako průkopník tuzemského punku a nový vlny. Svůj název si zvolila záměrně podle známých ovocných bonbonů, tak všichni známe, že jo. V 80. letech se kapela dostala do hledáčku tehdejších estebáků, neboť na její koncerty se sjížděli punkáči z celých Čech. Zakladatelem, frontmanem, zpěvákem a baskytaristou byl Honza Suk. Jehož texty a specifický hudební styl formovali vlastně ksicht kapely Bonpary. Skupina zažívala největší slavu v průběhu 80. a 90. let, kdy vydala svý největší hity. Honzu Suka, Honzíku, zdravím tě do rokovýho nebe. Honza Suk byl výtečný člověk, jak jsem ho poznal. Je mi to strašně líto a byl jsem šokovaný, když jsem dostal zprávu, že odešel, to už je dávno tedy. Tak Honzu zdravím. Honzu zdravím určitě a velice srdečně, to mi věřte. No, když jsem byl v kapele Bonpary, jakož chlapci mě oslovili, mě písničkáře v té době, čemuž jsem se velmi divil, tak jsem sebral svoji akustickou kytaru. Nastoupil jsem někde na Smíchově do autobusu a jel jsem po té Příbramský, že jo, dvouproudovce, to už tam byla, do Příbramy a jel jsem na první zkoušku z Bonpary. Tu nebudu popisovat, byla to neskutečná prdel, a to je jedno. A byla to snad první zkouška, nebo jediná, před koncertem, který byl v Příbrami, kde jsem měl nastoupit jako nový člen kapely. No, byla to sranda, já jsem byl rozklepaný jako blázen. Víte co, já jsem byl zvyklý na folkový, respektive folkrockový publikum, a to mělo trošku jinou atmosféru, to publikum bylo jinak, tedy mentálně zaměřený, když to Bonpary hráli před vlastně pankáčským publikem, jo? Kde to opravdu vřelo, tam se tančilo pogo pod pódiem. A já to znal jen tak jako zprostředkovaně, ale rozhodně ne napřímo. No tak to mě čekalo, tak to mě první jako zaujalo. A potom bylo, než jsme vystoupili, ten sál byl naprosto narvaný, vám můžu říct. To je jako neskutečně. A Honza Suk říká, hele, já mám nápad. A já říkám, jaký, ty vole? A on říká, hele, budeme hrát tu první písničku, já ji bohužel nenašel, přátelé, jo, zahraju pak od Bonpary jinou, ale Jaro, léto, podzim, zima, se někdo Miami Prima, to zpíval Davidicky, jo, bubeník. No, bohužel jsem ji nenašel, no, ani to v těch best of nemám tady od Bonpary. Ale to je jedno, zahraju jinou. No, ale tuhle písničku, tohle jsme začínali. A Honza Suk říká, hele, uděláme prdel. Budeme hrát každej na jiný nástroj, než hrajeme. Honza Suk byl baskytarista, ano, tak hrál na kytaru. Vlasta, kytarista, hrál na bicí. Davy, bubeník, byl jakoby, že zpěvák, jenom s mikrofonem. A co zbývá, který nástroj volnej, baskytara. A to říkal Honza, a basu vemeš ty, kohoute. Já říkal, ty vole, já jsem na basu v životě nehrál, to je jako kytara, jo, ale basa, dobře, he, to dáš, teď je to na jednom tónu. Tak jsme se tak jenom narychlo zkusili, jo, jaro, léto, podzim, zima, sedím, doma, je mi, prýma, tak co tam hrajete? Na jednu strunu, tak to dáte, že jo. Tak jsem to teda dal, ale to byla jedna věc. A pak jsme vystoupili, teď ty lidi čuměli, co je tam za zjeva. Já měl Louis Lasy, že jo, takový folkař prostě s brýličkama. Takový, jakoby, já jsem nikdy nebyl intelektuál, ale vypadal jsem tak mezi těma magorama z Bonpary. Tak na mě čuměli, tam holky na mě pořvávaly nějaký narážky. A to jsem ještě nebyl starý, to jsem byl docela mladý. Takže jeden čok za druhým, jo. A teď jsme

pocitu strachu, trémy a naprostého nadšení. Ale jak říkám, tenhle ten pocit jsem v životě nezažil. Proto děkuju kapele Bompary, že mě vzala do party aspoň na ten rok, nebo jak jsem tam mal dlouho, a že jsem tohleto zažil, protože to bylo něco, něco neskutečného. Tak to je tolik moje vzpomínka na Bompary, hlavně na Honzu Suka, kterýho znovu zdravím do nebe. Navíc Honza Suk, přátelé, on jako vypadal jako naprosto seriózní člověk. On pak, když pracoval ve své profesi, tak on byl opravdu odborník a byl to takový seriózní člověk, ale vždycky, když přišel na podium, tak se změnil k nepoznání. No, krásný vzpomínky na Bompary, moc za to děkuju. Bompary i Bohu. Tak, pojďme si pustit od Bompary skladbu Barvy a laky hledají pracovnici do kantýny.

0: Koncertovali snad všude, plnili sály, vyprodávali sokolovny a kulturáky díky nim praskali ve švech.
1: Často bývám večer, v sobotu sám.
0: Celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Kultovní víkend na Beatu.
2: No, nejen plnili sály, ale stále plní sály. Tak pojďme k další kapele, která je z východních Čech, pokud to správně říkám. Kapela Řemen je česká hardrocková kapela z Chlumce nad Cidlinou. Východní Čechy, vidíte, řekl jsem to dobře, která má za sebou tradici více než 30 let své existence. Kapela vznikla v roce 1992 ze členů bývalých regionálních kapel, například kapely Marshall. Hrají takový tvrdý melodický big beat, rock a hard rock a hrajou v klubech, na motosrazech, na festivalech a taky na klasických rockových tanečních zábavách. Co se týče jejich muziky, tedy repertoáru, mají takový mix vlastní tvorby a cover verzí známých rockových hitů, například Bon Jovi nebo Avantasia. Mají v kapele zpěvačku, dámu Hanu Živnou, což je pro mě veliké plus, co si budem povídat. No jo, když je prostě ženský hlas, tak to zní zase tak trošku jinak. Co si budem povídat? Řemen, goodbye!

0: Sváteční guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám u svátečního guláše přeje Pepa Lábus. Státní horské lázně Karlova Studánka na Bruntálsku vytvořili 1,5 kilometru dlouhou stezku, která lidem ukáže místa, kde natáčeli filmaři, i historii lázeňských budov. Mimo jiné si můžeme přehrát ukázky z filmů, například na místě natáčení komedie S tebou mě baví svět. Víc o stezce nám prozradí ředitel lázní Martin Voženílek.
2: Věřím, že nová stezka přispěje k lepšímu poznání historie tohoto výjimečného místa. Interaktivní model je uživatelsky přívětivý. Díky nové stezce budou mít všechny tyto informace přehledně na jednom místě. Karlovu studánku každoročně navštěvuje velké množství turistů a často se nás hosté ptají, kde se u nás natáčely známé filmy, protože toto místo je pro filmaře skutečným magnetem.
1: Na stezce je 12 zastavení a projít lze zhruba za 3/4 hodiny. Volně přístupná je celý rok a vhodná je i pro rodiny s dětmi, kočárky i návštěvníky se psy. Naplánovat a uložit si trasu, aktivovat víc jízdenek najednou, možnost dřív ukončit parkování nebo přepnutí do tmavého režimu nabídne nově cestujícím v pražské a středočeské hromadné dopravě mobilní aplikace PID Lítačka. Vylepšení začnou platit od následujícího roku. V budoucnu by pak měly následovat výraznější změny jako placení za dobíječky pro elektromobily a jejich rezervace. Hlavní funkční změna pro uživatele aplikace se bude týkat vyhledávače. V nové verzi bude na místo dvou současných jen jeden založený na takzvaném intermodálním vyhledávání. To kombinuje všechny druhy dopravy a bude navrhovat spojení se započtením aktuálních zpoždění. To je ze svátečního guláše všechno. Teď už si zase poslechněte vaši oblíbenou muziku na rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: To už jsem hrál dneska dvakrát.
1: Nedělej krávu, zahraj Izbinu.
0: Tak teda jo. It's been a hard day's night.
1: Jo!
2: Celý tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely na beatu.
3: Nevím jak pro vás, ale pro mě třeba je jednou z ikon toho českého zábavového big beatu rozhodně kapela Ketchup. To je velmi populární partička, která pochází z Plzeňska, hraje takový ten melodický poprok chytlavej, co si budeme povídat. Holky na to berou, to je jasný. Kapela byla založena na konci roku 1985 v Nýrsku a svý vůbec první vystoupení odehrála na Silvestra téhož roku, tedy v roce 1985, v Dešenicích. Takovou základní, no nebo ústřední tvůrčí dvojicí kapely tvoří Dan Dobiaš, který píše muziku, a Karel Paul, který píše texty. Za sebou mají, tedy celá kapela Ketchup, dlouhou hudební kariéru a velké množství věrných fanoušků v celých západních Čechách. A já mám takový pocit, že nejen v západních Čechách. Mezi nejznámější skladby patří třeba Čau brouku, nebo Svatební, nebo Lilie, nebo Tisíc a jedno slovo, Planety, nebo potom taková novější píseň z novějšího období, Moje malá Sofie a tak dále a tak dále. Kapela vydala řadu studiových alb, pozor, to nejsou žádní příškrabce, abych tak řekl, a živých DVDček, například Čau broku z roku 1995, Svatební 96, Planety 2001, Frontální útok 2005, či novější nahrávky. Tak pojďme na velice kvalitní big beatovou zábavu s kapelou Ketchup. Poutá.

0: Prodloužený kultovní víkend na Rádiu Beat.
1: No a teď jedna perlička, přátelé, tak mnozí z vás pamatují. Teď nevím, jestli ty starší ročníky nebo střední ročníky, i ty nejmladší ročníky, no nevím, netroufám si tvrdit, ale určitě většina z vás, většina z vás si pamatuju na kapelu, legendární kapelu Orient. Jedná se o jednu z nejstarších rockových kapel v České republice, nebo v Československu, dejme tomu, která byla založena už v roce, přátelé, bacha, 1964. To mě byly 2 roky, jsem byl ještě víceméně holátko, ano, a už chlapi hráli. V roce 2024, to znamená před 2 lety, logicky, oslavila tahle kapela neuvěřitelných 60 let své existence v Fantazie. Žánry jasný rock, big beat, hard rock, heavy metal, až tak bychom mohli charakterizovat žánrově tuhletu kapelu. Touhletou partou prošla celá řada známých jmen české hudební scény, například Viktor Sodoma nebo Miluše Robová. No a představte si, že kapela stále aktivně koncertuje. Ty aktuální informace a termíny vystoupení najdete na oficiálním webu Orient Rock Praha, takže můžete zjistit, kde si svoji oblíbenou kapelu najdete a kde ji můžete navštívit koncert, kde budou hrát. Tak klobouk dolů před touhletou legendární partou, tak si dáme rokec.

0: Prodloužený kultovní víkend na Rádiu Beat.
1: No a další partička s názvem Focus, psáno s C, ale pozor, nechte se mýlit. Není to ta známá, slavná, světoznámá amsterdamská nizozemská kapela Focus, ale slavná česká zlínská kapela Focus Rock. Vznikla v roce 2001. Působí ve Zlínském kraji, no a hrajou na koncertech, nebo mají svoje koncerty, hrajou na plesech, na hodech, tak Valašsko to je tím známý, hody, že jo, Slivovice, co? Chalani, hejte. No a rockový zábavy, to je jasný. Frontmanem a zpěvákem je Pavel Langer, sestavu doplňují Dominik Urik, bicí Tomáš Čuřík, klávesy a další muzikanti. No, co je v repertoáru? Známí rockový a bigbeatový hity, například od kapely Kabát, i vlastní tvorba, ale taky covery od zahraničních kapel. Tak, toliko k zlínské kapele Focus, potažmo Focus Rock. No a já vám pustím od nich skladbu, která je původně v repertoáru Briana Adamse, všichni známe, dost často ji na rádiu být hrajem, Summer of 69, takhle v podání kapely Focus se jmenuje Holka bláznivá.

0: tento prodloužený víkend hrajeme pouze kultovní kapely. Tedy kapely z Kulturáků a Sokoloven. Tancovačkový víkend na Rádiu Beat.
1: Očekávali jsme, přátelé, že tenhle víkend, tedy prodloužený víkend, bude velice úspěšný. Dřív se to jmenovalo letní parket a já nevím jak ještě, teď je to kulturní víkend, tedy rockový kapely z Kulturáků, a očekávali jsme, že to bude mít jako vždycky velký úspěch, a má. A já vám za to moc děkuju, za vaše ohlasy, protože Rádio Beat hraje především pro vás samozřejmě a máme obrovskou radost, když se vám ta muzika líbí a to téma třeba, ano. Tak já to tady potvrdím některými vzkazy.

vybírám, protože jsou jich stovky, to prostě nedám jinak, ale zkusím tedy aspoň něco, ale prosím, ještě něco z toho moravského Big Beatu, tady napsal někdo, dík, hrál jsem moravský Big Beat, opravdu, co to šlo, fakt nic jsem se nesnažil jako ojebat, když to mám říct takhle. Další SMSka. Ahoj, Beate, jste skvělí, moc si užívám dnešní téma se skupinami z kulturáků, posluchač Ozy z jižních Čech, tak díky taky za tenhle vzkaz. Další. Tak teď potěšil z hodně nás Moraváků, díky na tom jsme vyrůstali, díky, teď nevím, kterou kapelu jsem hrál, jestli to byla kapela, počkejte, co jsem to teď hrál, Fokus třeba, nevím, to je jedno. Dál, čus, krásně prodloužený víkend, Dané, a všem býťákům, ale prosím, dej taky něco z Moravy. Perfektní kapely tam byly. Titanic, hrál jsem. Kern, to hrál Jirka. Regon, to nevím. Dogma, nevím. Pulse, Patent, atd. Prosím, aspoň něco z toho. Dík. Jura, Hranice, Juro. Hrál jsem to hodně z té Moravy. Už fakt nemám čas. Jenom to teď rekapituluji, jakoby. Ahoj, Dané, zdraví, Franta Praskolesy, nějak mi chybí Odysa, to je přece taky legenda, najdi něco, dík. Františku, prosím tě, Odysseu jsem hrál mnohokrát za tento víkend, tedy já osobně, Jirka určitě taky, já ji hrál minimálně dvakrát. Ahoj, Dané, nesedím u rádia celý den a tak nevím, jestli by bylo už něco od arény, díky Luboš a Luboši, já jsem od arény nic nehrál, ale já věřím, že zahrála tahle kapela nebo zazněla. Ahoj, ta Ježibaba je originál Catherine od Stivolf. Aha, no dobře, to je fajn připomínka. Jo, a pozor, a tady už to končí a já si tuhletu SMSku, tady ještě jedna, jo, tady je ten vzkaz, jak se potkali tady někdo a nepodepsal se, bohužel, se svojí maminou, tedy manželkou, a jsou spolu 40 let. To je krásný, to už jsem čet. No, tak přátelé, končíme. Já jsem si to taky užil. Taky jsem měl i osobní vzpomínky s kapelou Bompary. To jsem vám říkal do éteru. Doufám, že jsem i vám vyvolal hezký vzpomínky na první zážitky, ještě když jsme byli mladí, na první lásky, co si budeme povídat. Určitě jsme to krásně prožili a můžeme vzpomínat i nadále díky rádiu Beat, protože tenhle pořád samozřejmě se bude znovu opakovat o prázdninách. Určitě ne, nevím, jestli těchto, ale příští rok 100%. Tak, za chvilinku už tedy krásné nálezy. No, já vás osobně zvu na zítřek večer, mám tady Petra Vrška, muzikanta, herce Studia Y, ale i jiných divadel, velice zajímavý člověk a slibuju, že zase bude prdel. No a ten závěr si připravuju, ano, vás možná napínám, ale nebo konkrétního pisatele, protože ten napsal, jo, nepodepsal se teda, ale to je jedno. Jo, a kdybych mohl Mogul Rock, na tom jsme ujížděli. Nevím, kdo to napsal, ale nějaký chlap, kdybych mohl, jinak by to bylo mohla, že jo? Kdybych mohl Mogul Rock, na tom jsme ujížděli. Můžeš ujíždět i teď, protože poslední kapelu, kterou jsem si připravil na závěr prodlouženého víkendu s kapelami, který znáte všichni snad i osobně, tak je tady a Mogul to právě zakončí. Tak už můj dej a kapela Mogul. Krásný zbytek svátečního večera, pondělního večera, to vždycky jsem říkal nedělního, vám přeje Dan Kohout. Tak se mějte hezky a díky za spolupráci.

0: Franto? Franto, jsi tu? Haló? Franto?
1: Hergot, kde je? Já ho vážně jednou zabiju.
2: Toužíš po klidu a pohodě třeba na rybách? Zalez do porostu v novém neviditelném triku Rádia Beat. Limitovaná edice beatových striček už čeká na adrese klub.radiobeat.cz. Spěchej, až se vyprodají, už se neschováš.
3: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
4: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
5: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5+5.
6: 11.
5: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
4: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo
7: 11 v 11.
4: A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. Už dnes večer
7: v 11
4: na Rádiu Beat.
8: Krásné nálezy. Krásné nálezy. Hudební galerie známých, ale především neznámých i zcela raritních nahrávek na Rádiu Beat.

Rádiu Beat. Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raditních rockových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech Rádia Beat vám přeje Jaroslav Císař. Na samém počátku prázdnin a doby dovolených vás opět zvu k poslechu úvodního z celkem 9 pořadů letošního mezinárodního prázdninového seriálu, který jsem pro vás tentokrát připravil pod hlavičkou Letní roková všeho chuť. Opět zazní skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku napříč teritorii i hudebními styly. Úvod patřil skupině Cork. Významné autorské a interpretační prsty má zde zvláště kanadský bubeník Corky Lang, narozený v Montrealu jako Lawrence Gordon Lang. Proslavil se mimo jiné jako zakladatel skupiny Mountain. Druhým hlavním členem téhle party byl kytarista a zpěvák Eric Shankman, zakladatel New Yorkských Spin Doctors. Diskografie souboru Cork tvoří 2 velké desky. Na té první byl členem kapely také basista Noel Redding, někdejší člen do Jimi Hendrix Experience. Corky ho poznal, když hrál v Kanadě se skupinou Bartholomew and Three jako předkapela na koncertě Jimiho Hendrixe. Obě alba se však pyšní jednou výjimečností, která se každému zrovna nepoštěstí. Byla použita jako hudební doprovod v dokumentárním filmu Liberty Village – Somewhere in Heaven. Liberty Village je módní čtvrť sousedství Toronta, kde se snoubí historie s moderností a kde jsou podmínky k životu prý doslova jako v ráji. Žije zde i Corky Lang. Zazněla skladba She Stands Alone z 2. alba Cork Out There z roku 2003. Noel Redding je zde však uváděný pouze jako host, a to jen ve 2 skladbách. Hudební seskupení, které se říká Svok, vzniklo v Nashvilleu. Koncipováno bylo jako projekt pro rozptýlení renomovaných muzikantů z již etablovaných souborů. Tuhle 5členou formaci lze proto vzhledem k jejímu složení označit také za superskupinu. Vytvořili členové několika kapel jako Sixpence None the Richer, The Mavericks, Cheap Trick nebo Wilco. Svok své zatím jediné album Catch All vydali v březnu 2001. Jedná se zároveň o premiérový vydavatelský počin firmy Yep Records. Deska, stylově se pohybující na pomezí rocku a popu, přináší podle jejich recenzentů rock okořeněný prvky britské hudební invaze do Ameriky s řadou parametrů, kterými se vyznačovala některá alba do Beatles, jako třeba Revolver. Z téhle hudební kolekce jsem do dnešního vysílání Rádia Beat pro vás vybral skladbu I'll Get Bye.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Kanaďané The Damn Truth pochází z Montrealu. Z rockového podhoubí se vynořili kolem roku 2010. Jejich styl je nezřídka označovaný jako geniální retro 60. a 70. let minulého století. Nejprve projezdili teritorium Spojených států a Kanady a představili se také v Evropě. Než se dočkali prvních vlastních nahrávek, otevírali koncerty ZZ Top, Styx nebo Rival Sons. Hudební recenzenti jim s každou novou deskou oprávněně přisuzují roli vycházející rockové hvězdy, která jednoznačně patří do první rockové ligy. Zatím připravili 4 alba. Debutové má v ročení 2012, to poslední vyšlo v loňském roce a má letos ambice získat i nejvyšší rockové pocty. Hlavní osobností kapely The Damn Truth je zpěvačka a kytaristka Lila Baum. V jednom rozhovoru uvedla, že se solovým kytaristou Tomem Shimrem poprvé setkala nahá na jednom hippie festivalu. Jeden hudební kritik ji zase pasoval do role dítěte Roberta Planta z Janis Joplin. V dnešním vysílání Rádia Beat zazní skladba Everything Fades z třetí velké desky souboru pojmenované Now or Nowhere. Vyšla v roce 2021.

Krásné nálezy. Na rádiu Beat. Tři ze členů anglické skupiny The Action, představitelů stylu Moc, která se rozpadla v roce 1968, spojil své síly se dvěma novými muzikanty a na návrh svého manažera Johna Curda se přejmenovali na Mighty Baby. Se změnou svého názvu zcela změnili i svůj styl. Jejich muzika tak čerpala především z psychedelických výbojů amerických souborů ze západního pobřeží. Na koncertech zaujali publikum především svými sofistikovanými až hypnotickými instrumentálními mezihrami v široké žánrové škále, kterým dominovala dvojice solových kytar doprovázená party klávesových a dechových nástrojů. Už v roce 1969 Mighty Baby představili své stejnojmenné debutové album na značce Head Records, kterou vlastnil jejich manažer John Curt. Druhé následovalo o dva roky později. Velký umělecký příslib rockové scény však vzal záhy za své, kdy se muzikanti vrhli do zakládání a účasti na dalších hudebních projektech. Někteří se pak věnovali studiové práci. Jeden z kytaristů pověsil muziku na hřebík úplně a otevřel si knižní antikvariát. Z produkce souboru Mighty Baby si na frekvenci rádia Beat poslechněte skladbu A Friend You Know But Never See. Pochází z jejich albového debutu z roku 1969.

0: Krásné nálezy na Rádiu B.
1: Letos v říjnu oslaví své neuvěřitelné 86. narozeniny stále aktivní hráč na klávesové nástroje a skladatel Manfred Mann. Narodil se v Jihoafrické republice, ale od roku 1961 žije ve Velké Británii. Z řady jeho hudebních projektů se u fanoušku rockové hudby asi nejtrvalejšímu zájmu těší skupina Manfred Mann's Earth Band, která se již několikrát představila i u nás. Jedno z pozdních alb této formace, celkově 15., vyšlo v roce 1996 a dostalo název Sod Vengeance. Jedná se o jednu z nejpřehlíženějších desek souboru, i když podle mého názoru umělecky velmi zajímavou hudební kolekci. Evropě však bodovala pouze v Německu a v Norsku, v Americe vůbec nevyšla. Fanoušci souboru zde na postu zpěváka vedle novice Noela McKelly opět uslyšeli Navrátilce Chrise Thompsona, jehož vokál v desetiletí 1976 až 86 představoval jedno z výrazných poznávacích znamení Mannovy kapely. Jedním z výrazných čísel téhle velké desky je cover verze skladby Nothing Ever Happens. Původně ji natočila v roce 1990 skotská skupina alternativního rocku Del Amitri a dostala se s ní na 11. místo britského žebříčku. Posléze se dočkala i dalších cover verzí. Dnes si ve vysílání Rádia Beat poslechněte novější verzi Nothing Ever Happens v podání souboru Manfred Mann's Earth Band z roku 1996. Vyšla i na jeho singlu.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Abych vám představil různorodost tvorby Manfreda Manna, schoval jsem si pro vás ukázku z jeho solového alba 2006, které však vyšlo v říjnu 2004. Objevilo se pod mnohoznačnou hlavičkou Manfred Mann with Manfred Mann's Earth Band. Manfred poskytl ke vzniku desky následující vysvětlení. Řada položek alba, jejich celkem 14, prý byla sice původně nahrávána pro Manfred Mann's Earth Band, ale ve velmi experimentálních verzích, takže lídr kapely tenhle materiál vzal raději pod svá křídla. A název jakékoliv desky nemusí mít hned souvislost se skutečným rokem vydání. Za chvíli si tak budete moci pod názvem Independent Woman poslechnout velmi zajímavou hudební bizarnost. Zazní v ní rap i němčina v podání německého rapera Thomase D. Hudebně však vychází z motivu prvního klavírního koncertu b-moll Petra Iliče Čajkovského. Domnívám se, že takové hudební mezaliance se nemůže odvážit každý, ale zrovna to je hodno Manfreda Manna.

Nyní přijde na řadu další hudební kuriozita, tentokrát od skotského souboru Writing on the Wall. Jeho představení asi nejlépe dokumentuje citace z renomovaného časopisu Melody Maker, kde o něm napsali, že má reputaci násilných až děsivých extrémů. Těch extravagancí na jevišti, kterých se soubor dopouštěl, byla skutečně hromada. Vznikl v roce 1967 v Edinburghu, původně pod názvem Jujury. Když se kapela přestěhovala do Londýna, došlo ke jejímu přejmenování na Writing on the Wall. Ve Velké Británii ji považovali za jeden z vůdčích souborů psychedelického progresivního roku. V análech britského roku se stále připomíná za své jediné skvělé album Power of the Picts z roku 1969, které se však ve své době neprosadilo. V roce 1972 soubor nahrál materiál na své další album, které však mělo zase tu smůlu, že ve své době nikdy nevyšlo. Objevilo se až mnohem později, v roce 1996 a posléze 2002, a to pod názvem ulice Burghley Road, kde se nahrávalo ve starém domě ve viktoriánském stylu. Stejný název nesla i jedna ze skladeb přichystané desky. Kapela se udržela pohromadě až do roku 1973, kdy začala pracovat na své třetí velké desce, ale zasáhla ji další osudová rána. Tentokrát došlo k ukradení jejich veškerého vybavení. Z druhého původně nevydaného alba souboru Writing on the Wall, Burghley Road, si teď prostřednictvím rádia Beat poslechněte skladbu Dine's Big Daddy.

0: nálezy na Rádiu Beat.
1: Ani další položka mé dnešní hudební nabídky nepostrádá zajímavost. Jedná se o skupinu Midnight Blue, britské představitele melodického hard rocku. Vznikla v roce 1988 v Londýně. V roce 1994 vydala své debutové album Take the Money and Run, ale za to pouze v Japonsku. Zůstalo však jediným. V Evropě jsme se sice také dočkali, ale až v roce 2012, to je po 18 letech. Tohle vydání však mate jak svým obalem, který je zcela odlišný, i když dráždivě erotický, ale částečně rovně svým obsahem, protože jsou na desce zařazeny odlišné bonusy. Pětičlenný soubor byl složený ze zkušených muzikantů v čele se skotským zpěvákem Dougie Whiteem, který působil ve formaci Tank, představitelích nové vlny britského heavy metalu, nebo kytaristy Alexe Dixona, jen zase hrál u Gunn a s Brucem Dickinsonem. Rozjezd téhle sestavy je zřejmě i její konečnou, ale to zase nebrání v tom, abychom si tuhle položku melodického britského hard rocku neposlechli. Na frekvenci Rádia Beat nyní od Midnight Blue zazní skladba One Way to Heaven.

0: to heaven. Yeah, yeah.
1: Radio Beat. Krásné nálezy.
2: Tečku za prvním hudebním prázdninovým setem roku 2026 obstará americký soubor Peace and Quiet. Rockový kronikář Vernon Joyson jejich tvorbu charakterizoval jako zajímavý mainstream s výtečnými plochami kláves a kytarových partů a pasážemi inspirovanými i trochu country rocku a jazz rocku. Jiní hudební publicisté v muzice Peace and Quiet zase slyšeli odkazy na Vanilla Fudge. Pětičlenná skupina vznikla na přelomu 60. a 70. let. Muzikanti pocházeli z různých lokálních kapel z oblasti Miami, nad nimi se už beznadějně zatáhly bažiny zapomnění. Bohužel to platí i o Peace of Quiet. Zůstalo po nich jediné album z roku 1971 o 6 položkách být znamenitých. Kapela vystupovala často na jihu Spojených států v prostorách a halách určených spíše pro bowling a gamblerství. Publicistka a také jejich faninka Barbara Bothwellová to shrnula nekompromisně, jak strašné turistické atrakce a komerční umění tehdy na jihu Ameriky vše válcovaly. Z tvorby skupiny Peace and Quiet si teď na rozhlasových vlnách Rádia Beat na závěr dnešního pořadu poslechněte instrumentálku Looney Tunes, jejich jediného stejnojmenného alba. Příště vás pozvu k poslechu druhé části letošního prázdninového hudebního seriálu, který jsem pro vás tentokrát připravil pod hlavičkou Letní roková všeho chuť. Opět zazní skladby bez ohledu na dobu jejich vzniku napříč teritorii i hudebními styly. Se svou muzikou budou připraveni Small Rice, Barrier, Lee Small, Triangle a další. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na Rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Americká skupina Peace and Quiet uzavírá dnešní vydání Krásných nálezů svou instrumentální skladbou Looney Tunes z roku 1971. Thank you.

0: Radio Beat. Triko černé. Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz.
1: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz.
2: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
3: Není to kohout?
4: Ale zvědavý je jak červenka.
5: Vobecná.
6: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
7: Do kurníku, tedy do zpovědnice mu tentokrát přijde Petr Vršek, herec, scénárista a člen studia Y.
6: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže zítra od 20 hodin naslyšenou na rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radio Beat. Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
1: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
2: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 + 5.
3: 11.
2: Zkusi vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
1: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo.
4: 11 v 11.
1: A Martin vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11 v 11. Už dnes večer
4: v 11
1: na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Tokyo Beat.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu B.
1: Příjemný a dobrý ten dnešní večer, býťáci, vám přeje od mikrofonu Martin Vysušil a to znamená, že startuje další jedenáctka v jedenáct. Ta dnešní má číslo 1007. 1007. A tak mě tak napadlo, když nám začal v pátek ten filmový festival v Karlových Varech, co se takhle podívat na nějaký akční film. Na filmy o agentech, špionech a tajných službách. Já si myslím, že to je téma pro ten dnešní večer jako dělané. A ostatně, jak se říká, bonde, bonde, ono na tě donde. Ale nebudu předbíhat, začneme pěkně od začátku. Dvojitý agent, to je takový, který buď to zběhne, a nebo už rovnou pracuje pro dvě strany. Dave D. Dozy, Beaky, Mick and Titch v roce 1966 na eponymním albu mají právě song s názvem Double Agent. Dobrý večer.

0: 11
1: na Rádiu Beat.
2: Dave D. Dozy, Beaky, Mick and Titch z roku 1966 a jejich dvojitý agent zahájili ten dnešní večer, který se bude touto profesí jenom hemžit. Nejinak tomu bude i u té druhé písně, která je stejně stará a kterou natočil Johnny Rivers. Ta jeho verze písničky Secret Agent Man je velmi známá díky seriálu, který se vysílal ve Spojených státech na CBS v letech 1964 až 1967. A předtím ještě ve Velké Británii, tam se ovšem ten seriál jmenoval Danger Man. Johnny Rivers a jeho tajný agent bude druhou písní dnešního večera a dlužno poznamenat, že ten sound zní hodně bondovsky, ostatně posuďte sami.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: 11 v 11, poprvé tak trochu špionská, agentská, s číslem 1007 měla dvojitého agenta, tajného agenta, a teď budeme přivítáni do klubu Joem Walshem. To je song, který má ty špiony a všechny ty technologie schované v textu. Je tam dvojitý agent, jsou tam odposlechy, jsou tam sledovačky a tak podobně. Joe Walsh, rok 1974, a ukázka z jeho alba So What. Welcome to the club.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Stejně jako filmový festival v Karlových Varech, i jedenáctka, ta špionážní, je v plném proudu. Joe Walsh dohrál svoje Welcome to the Club a Rory Gallagher, tenhle ten bohužel už zesnulý irský kytarový bard, je připraven nastoupit se svým albem Calling Card z roku 1976, s albem, které je jeho šestým studiovým a album, které nezestárlo snad ani o minutu. Rory nám nabídne svého tajného agenta, což je vlastně taková metafora přirovnávající vztah plný žárlivosti.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Z let 70. se teď posuneme do roku 1986. Tehdy vyšlo album kapely Kansas nazvané Power. A od špionů a agentů se teď vrhneme rovnou na téma tajné služby. Secret Service se totiž jmenuje ta naše dnešní pátá píseň.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Hned v úvodu dnešního večera jsem připomínal hlášku Bonde, Bonde, ono na tě donde. A je to tady. Rok 1973, to byla Bondovka Live and Let Die. A soundtrack tohoto filmu obsahuje i hlavní téma, které napsal Paul McCartney a natočil ho z Wings. My si ovšem Live and Let Die pustíme v coveru, který mají na svědomí Guns and Roses a vydali ho v roce 1991 na albu Use Your Illusion 1. Autorem Paul McCartney, jak hudby, tak textu.

0: 11. Na Rádiu Beat.
1: Live and Let Die, to byla bondovka z roku 1973, kde agenta 007 s povolením zabíjet hrál Roger Moore. Jen tak mimochodem, kdo je váš oblíbený Bond? Já myslím jeho představitele. Byl to Roger Moore, nebo snad Sean Connery, Timothy Dalton, Daniel Craig, nebo někdo jiný? Docela bych byl zvědav. Napište mi na můj Facebook a já se hned podívám dál na dalšího dvojitého agenta, se kterým přicházejí kanačtí Rush. To se psal rok 1993, kdy vydali album Counterparts a na něm i Double Agent.

0: Light. Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu B.
2: Snad jenom připomenout, že Double Agent není totéž jako tupláky na rádiu Beat. Nejdelší song pro dnešní 11 s číslem 1007, tedy 1007, je písnička The Secret Agent, kterou Hawkwind, tahleta lehce psychedelická space rocková partička z Velké Británie, natočila na album Electric TP. Autorem je Dave Brock a celé to vyšlo v roce 2000.

0: je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: 11 v 11 s číslem 1007, poprvé agentská. A bylo by dost divné, kdyby se do téhleté tematiky nenamočil Vincent Fournier alias Alice Cooper. Na albu z roku 2017 nazvaném Paranormal má písničku s názvem Private Public Breakdown. A tady si přímo vyspěvuje do Secret Service I Make Them Nervous. Prostě, to je Alice, to se nedá nic dělat.

0: 11 v 11 na rádiu Beat.
1: Secret Service, I Make Them Nervous, Alice. A desátá píseň dnešního večera nabídne po Alice Cooperovi, Hawkwind, Rush, Guns N' Roses, kapely Kansas, Rory Gallaghera, Joe Walshe, Johnny Riverse a partičky Dave Dozy, Big Mick and Titch, Iggy Popa. Tenhle ten kmotr punku v roce 2019 na albu Free do toho šel naprosto jmenovitě. Song se jmenuje James Bond. Vidíš, Bonde, už na tebe došlo. Ale vlastně jenom tak obrazně, protože Iggy Pop tady využívá tu špionskou postavu jménem James Bond k příběhu, k vyprávění příběhu o svůdné, úžasné femme fatale, ale s těmi obrácenými genderovými rolemi. Prostě tajemnou, úžasnou ženskou, která chce být tím tvým James Bondem. Takže má hlavní slovo, nikomu nevěří a má to pěkně pod kontrolou. Takže příjemnou zábavu přeji.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Finále dnešní 1007. jedenáctky se pomalu, ale jistě blíží. Byli tu dvojití agenti, tajní agenti, tajné služby, hráli jsme si ukázku z filmové muziky z Bonda. Byl tu James Bond osobně před chviličkou a s ním Godfather of Punk, Iggy Pop. A úplně jako poslední písničku pro dnešní večer jsem si nechal další soundtrack. Tentokrát to bude Casino Royale. Chris Cornell nám nabídne You Know My Name. Tenhle ten song sice neobsahuje v textu žádného agenta ani nic podobného, ale zazněl v téhleté Bondovce a proto si myslím, že jako finále dnešního večera se hodí úplně báječně. Milí býťáci, za malou chvíli už tu bude repríza Hard and Heavy a po ní všechny pořady Rádia Beat, tak jak jste zvyklí, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Mně nezbývá jenom, než se s vámi rozloučit, popřát vám dobrou noc, mějte se krásně, ahoj, Martin Vysušil, You Know My Name.

0: Rádio Beat.
1: Jak jsme slíbili, tak se taky stalo. Je tady neděle večer, je tady pořad Hard and Heavy a spolu s ním vlastně pravidelná záležitost, taková každoroční, která se opakuje. A protože proč by se neopakovala, když se opakuje i ve Vizovicích, že jo? A to je speciál na téma Masters of Rock. Tady není o čem přemýšlet, koho si k tomu pozvat, když je tady člověk, který o všem ví a všechno to má pod palcem, což je Jirka Daron. Jirko, já ti přeju pěkné odpoledne, nebo večer vlastně.
2: Ahoj, Stando.
1: Zdravím tě. A ptám se tě, jak pak se máš?
2: Hele, dobře, tak jako přijel jsem z Plzně zrovna do Prahy, takže nejel jsem až z Moravy, tak jsme byli tentokrát kratší a mám se dobře, přípravy jsou v plném proudu na Masters of Rock jako a těšíme se na invazi metalových fanoušků do Vizovic.
1: Ano, největší festival, nejdelší festival tím line-upem i do pozdních nočních hodin, největší samozřejmě taky nálož práce. My máme za sebou Metal Fest, který já jsem vlastně říkal v úvozovkách a v dobré myšleno, že byl takovým nejnudnějším festivalem za poslední roky, protože všichni přijeli včas, nikdo se nestratil, nic se nezapomnělo, všichni nazvučili, Peter Tegren nebyl vzteklej, ještě navíc to stih na čas. Záchranáři měli v podstatě oddechový víkend, protože ale se tam nic moc nedělo.
2: Jako takové štěstí promotera nepotkává pravidelně, musím říct. Myslím štěstí na počasí, jo? Tak když se vemeš, jako, že odjížděli jsme do Plzně z Moravy a předpověď byla, že bude pršet vlastně každý den a najednou seš v té Plzni a vlastně neprší ti vůbec, jako vlastně zapršelo jenom do jedné kapely krátce a jinak každý den to bylo bez deště a co víc žádný ty vedra tropický, bylo krásných 22 stupňů, tak samozřejmě v takovémto počasí se krásně dělá, jako lidi nekolebujou, takže záchranáři nemají práci. Peter, jak si vzpomněl, jako je šťastný jak blecha, že konečně mu koncert vyšel po technických parametrech tak, jak prostě si představoval, takže já si myslím, jako, že to opravdu klouzlo se vším všudy. No.
1: Ano, 15 let to spolu pleteme my dva a Petra jsem díky tomu viděl asi tak 100krát už, ale poprvé v životě.
2: Ale opravdu, já po druhý byl šťastný v Brně, když hrál s Hypocrisy v Sonocentrum, tak to byl poprvé spokojený a šťastný s technikou. No a teďka na Metal Festu to bylo po druhý s Pain, no, takže jsme tomu rádi. No.
1: Co Masters of Rock, očekáváme tam někoho, kdo by hrozil tím, že nebude šťastný, protože to je rypák takovej?
2: Ale když skočíme teda k Frontenovi Pain zpátky a Hypocrisy, tak o ten Peter, je to jeho povaha, jako ta povaha je taková, jako že přijede a teďka vlastně vyndá radar a sleduje, co vlastně jako by mohlo být špatně, jo, a pak se toho chytá, jako jo, takže to je prostě povahu, jako to není a samozřejmě vždycky koncert je skvělý, fanoušci si ničeho nevšímají, jo, prostě a on pak jako, já nevím, není spokojený se zvukařem, s tím, jako se svojíma technikami, jako, takže prostě je to takový, prostě je to povahu. Jako já si myslím, že ty ostatní muzikanti jsou v tomto ohledu víc do pohody a myslím si, že jako nic podobného nás asi na Masters nečeká, jako že by prostě ono je samozřejmě jako takový zvláštní, když každý odchází z toho pódia, září štěstí, dobitý energií, strašně spokojený s vystoupením, no a on odcházel ten Peter jako a byl naštvaný, že jako, takže já si myslím, že to je povahu člověka, že to není ničím jiným. No.
1: Ale je díky tomu, protože to samozřejmě tyhle historky ze zákulisí jsou oblíbená věc, je díky tomu třeba tak trošku zábavný sledovat, jak právě všechny tyhle ty věci, které je třeba splnit, aby Peter byl šťastný, můžou hýbat s pozicema v tom týmu kolem kapely. Já nevím, si toho všim, jak snadná cesta vede z pozice podivého zvukaře do pozice řidiče dodávky.
2: Ano, jasné, jako to jsou rychlý tahy. Rozhodnutí v emocích jsou okamžité.
1: Ano. Tak dobře, tak jsme to tak jako naťukli, vlastně jsme k tomu letošnímu ročníku Masters of Rock ještě nic neřekli, ale máme na to spoustu času, pojďme si dát muziku a budeme pokračovat.

0: Posloucháte Hard & Heavy speciál na téma Masters of Rock. Povídáme si s Jirkou Daronem, hlavním člověkem přes agenturu Prago Koncert a samozřejmě taky právě Masters, který je před námi 16. až 19. července na tradičním místě ve Vizovicích v Likerce Rudolf Jelínek. Se potkáme s hromadou a hromadou muzikantů na dvou pódiích. Na tom v úzovkách malém, tak tam je to taková ryze česká záležitost, je nebo tak, skoro ryze, já nevím, tam nebudou třeba bratři Slováci.
1: Slovenská kapela, tam jsem tam zabloudí. Jako
0: a když říkám česká, myslím tím klidně i slovenská. A pak je tady Ronnie James Dio Stage, obří ratejna, která má v podvozku 80 tisíc litrů vody, aby stála na místě nehnutě, kam když moderátor vchází, tak než dojde do půlky, zapomene, co chtěl říct, protože má před sebou 100 metrů dráhy ještě, tak tam se odehrává to hlavní dění se spoustou kapel, které odstartuje už ve čtvrtek 16. července. Co je pro tebe letos, kdybys měl vypíchnout třeba ze všech těch muzikantů jednoho takový jako středobod toho, co chceš, aby si lidi pamatovali po Masters of Rock?
1: Ale já spíš řeknu takhle, jako ono to k tomu postupně dojdem, když povykládám takový jakoby příběh vlastně z minulého týdne. Mm-hmm. Chystali jsme takovou tu brožuru, co prodávám vždycky za těch 50 korun, jako vždycky si to fanoušci koupí, odvezou domů, nechávají si podpisy na autogramiádách, jako cena je lidová, na rozdíl, jak jsem byl na MotoGP, tak ta brožura stála 500, jako mm-hmm. jo, tak u nás zapade, jo, takže to trošku jako samozřejmě jako je rozdíl. No a psal jsem takové to závěrečné povídání a vlastně jsem si uvědomil, jako už je to po 22. Potkáváš tam často i ty tváře, jako prostě, které jsi viděl před 20 lety, jo, mezi těma fanouškama, a uvědomíš si, jaký je to fenomén, ten Masters of Rock, že lidi mají rádi to prostředí členité, prostě té likérky, mají rádi jako tu vesnici, to malomysto, to Vizovice uprostřed těch vizovických vrchů, jo. Teďka nově tam dokonce vizovická radnice otevřela koupaliště, takže se vrátíme, to trvalo možná první 3 ročníky, kde vlastně lidi chodili na koupák jako přes den a pak se zavřel, že jo, a teďka si vybudoval úplně nový koupaliště, jako. Takže prostě lidi mají rádi to prostředí, mají rádi ty kapely, ty světové hvězdy, co tam jezdí, prostě celé to udělá takový synergický efekt, že Masters of Rock je fenomén, lidi ho milujou a já vlastně si ale uvědomil, když jsem vlastně teďka jakoby dělal nějaký ty věci kolem reklamy, PR a takhle, že vlastně to je ten fenomén, tak jak je u lidí, u fanoušku, tak stejný fenomén Masters of Rock jako zbuzuje u kapel. Mm-hmm. A prostě mezi kapelama je to jeden z nejoblíbenějších festivalů vůbec třeba celý v Evropě. Mm-hmm. A hodně to takhle má. A já si to uvědomil, jako když jsme třeba dělali přílohu Mladé fronty dnes, jako, a byl tam velký rozhovor z Halloween a byl tam velký titulek. A bylo to, že pro Halloween, to je tak, jako že když jedou na Master of Rock, tak mají všichni pocit, že se vracejí domů. Jo? Hmm. Je to velká poklona, oni v každém rozhodu řeknou, že prostě Master of Rock milujou a vracejí se domů. A já jsem tak jakoby trošku víc na to přemýšlel i do té brožury. Říkám, jo, ale tak to je samozřejmě krásná atmosféra pro ně, skvělý publikum, ale vlastně jako i ty vzpomínky, že vlastně jako ten velký jako třesk a bum, který se vlastně kolem nich udál, a to takový ten reunion, kde do kapely se vrátil Kai Hansen a Michael Kiske, tak vlastně to mají spojené tak trochu i s tím Masters of Rock, kde v roce 2006 vlastně kapela hrála po vystoupení Gamarej a vlastně schválně jsem to takhle naplánoval a i s kapelou se domluvil, že bychom chtěli, aby ten Kai se vrátil a prostě, aby prostě něco zase s nima udělal. A oni nám tehdy v tom přání vyšli vstříc, jako. A vzali teda nejenom Kaje, ale prostě ještě další členy, jako Gamarej, třeba Henio Richtera a takhle. A z toho byla taková jam session 4 písniček, kde šla obrovská energie z toho pódia, jako. A teďka ti muzikanti slezli a byli úplně z toho vydření hotoví. A tak se jim to líbilo, jako, že prostě měli takovou radost, že ten Kai zase byl s nima. Jo, že prostě úplně pak pokračovalo to, že za rok to zopakovali pro celý svět. Udělali turné, Hellish World Tour, kde jeli Halloween a Gamarej společně. Tuhle tu jam session z Masters of Rock opakovali prostě po celé planetě. Jo, a vlastně k tomu si říkáš už jenom krůček tam dosadit ten poslední diamant a do kapely přivést Michaela Kiskeho. Ale samozřejmě to už jako je těžší věc, jako už tehdy jsme se s klukama o tom bavili, ale tehdy to bylo zcela nemožný, protože Michael Kiske vlastně v té době trochu zanevřel na metalovou muziku. Hmm. Trochu tam asi hráli i vztahy, že třeba jako s Vajkym, když odcházel z Helloween, to třeba nebylo všechno v pořádku a takhle. A dát tohleto zase překlopit do toho, aby zase našel ten vztah k metalové muzice, prostě chtěl hrát šťastný jako v tom Helloween, no zpívat teda jako v jeho případě, tak vlastně to byl proces ještě dalších jakoby pár let jako. A když se to pak povedlo, tak ten Helloween se stal zálohové kapely stadionovou kapelou. A ten boom kolem nich byl naprosto fenomenální. Já jsem strašně rád, že aspoň takovým malinkým zrníčkem jako festival Masters of Rock pomohl v takovémto pojení a prostě ty kluci si to furt pamatují. Jako, já si pamatuju tehdy, jak prostě sešli šťastní z pódia a říkali mi, hele, to nikdo jiný nás nemůže tady v Česku dělat než ty. To bylo tak famózní. Byli z toho úplně, úplně vydření a hotoví, takže ten nápad vlastně byl stál u toho zrodu. Jinak jako je strašně zajímavý vlastně, jak pak dostávali toho Michaela tam, tak to jsou krásný příběhy zase, bych řekl, i tak lidsky, jo, protože on je trochu, možná jestli plaší člověk, nebo jak to říct, jako a chtěl mít jistotu, když se vrátí do toho Helloween, jakože tam nebude nějak jako se cítit špatně, že třeba i vůči tomu Andy Derisovi, který vlastně po něm převzal ten mikrofon a stál se tím zpěvákem Helloween, takže prostě to nebude nějak dřít, že si budou vycházet, že prostě to bude fajn. A on se rozhodl předtím teda, jako než by řekl nějaký to výsledný slovo. Takže za ním pojede jako na Terefe a že s ním stráví dva dny, víkend jako. No a oni se tak během toho víkendu přáteli, zkamarádili, takže bývalý zpěvák, současný zpěvák, jo, žádná konkurence, žádná prostě nějaká zášť nebo něco. A tak se zkamarádi, že on dokonce si koupil barák na Tenerife a za ním se přestěhoval. Jo, takže vlastně teďka už vlastně celý Helloween bydlí na Tenerife a je to jako úžasný v tom, že vlastně muzikanti se takhle spojili a ono to je vidět z tvorby nových desek, je to vidět na pódiu a je to unikum, který Helloween má v tom smyslu, že když jsou písničky, některé jsou zpívané Kajem Hansenem, některé Andy Derisem, některé Michaelem Kiskem a některé zpívají všichni dohromady. Takže to nemá žádná kapela na celém světě. A jako další podsta Masters of Rock je ta, že tahle ta kapela, když bude slavit a slaví letos těch 40 let, tak ten festival, na kterým to oslaví, jo, tak je Masters of Rock, jo, který oni jako kapela milují. No a další takový, prostě druhý takový příklad, jako to je prostě lásky k Masters of Rock, jako který je až dojemný, to je v podání Kissing Dynamite, jo. Tak všichni víme, že zpěvák Hannes, zakládající člen jakoby kapely, ze zdravotních důvodů se přesouvá na pozici producenta a skladatele muziky a už ne, prostě není schopen dál cestovat turbasem a prostě jet každý den jiný město a jiný koncert a takhle už prostě to dál nedává. Už se rozhodl, že vůbec nebude zpívat. Ale než to definitivně zabalí a pověsí na hřebík, tak řekl, udělá samozřejmě doma vystoupení v Německu pro domácí publikum. A řekl, udělám jedno pro světový publikum. A já chci, aby tohleto vystoupení bylo na Masters of Rock. A vysvětlil nám taky proč. Je to proto, že byste byli první na celém světě, který, když jsme byli mladí kluci, tak nás vzali na festival mimo Německo. Jo. Takže on se to pamatuje. Jako já od té doby samozřejmě jezdili jako s náma na Masters of Rock nebo i na jiný festivaly často a prostě Masters of Rock milujou. A říkal prostě, to je takové poděkování za to, že jste nás tehdy vzali, tak já se rozloučím se svojí hudební kariérou na Masters of Rock. Takže to je prostě jenom takový, že nejenom ty fanoušci milujou festival, jako, ale ten festival milujou i muzikanti.

0: na beatu.
1: Posloucháte speciál Heart and Heavy na téma Masters of Rock. Povídáme se s Jirkou Daronem na téma tohohle toho největšího z těch našich tří svatých festivalů, což je Metal Fest, Masters a Rock Castle. Těch, který tak jako jsou takovou červenou linií, která se vyne tím naším létem. Snad ne příliš parným, ale snad ne vůbec deštivým. No a těšíme se na to, co se bude dít letos. Před mnou chvilku se krásně poslouchalo to povídání, jak to vnímají kapely, jak vzpomínají na Masters of Rock, což my samozřejmě v zákulisí víme, protože se s ním bavíme, ale myslím si, že tohle je zřejmé. Nejenom z toho vystoupení na tom pódiu, ale třeba i z toho, jak to kapely tu a tam někde utrousí třeba v nějakých rozhovorech nebo vzpomínkách, protože před nedávnem a velmi nedávnem vyběhla vzpomínka kapely Electric Callboy na to jejich vystoupení na Masters, kde sami byli v šoku z toho, co se odehraje a co oni tam vlastně odehrát mají.
2: Absolutní bomba, tam byl absolutní, jako bylo to fakt úžasný video, vtipný, no a když kluci, já ho teda taky viděl samozřejmě, přímě ho hned nazdíli. A říkají doslova, když jsme viděli plakát, ten plakát pak ukázali, jo, tak jsme viděli jednu věc stoprocentně. A tam na tom plakátu jedna kapela, co tam vůbec nemá co dělat, to jsme my. A najednou chytli prostě amok a báli se jít na pódium. Jako.
1: Ano, tam byly ty přípravy velkolepý po technické stránce. A nakonec, hele, i oldschoolový fanoušci, pro který, pojďme si říct primárně, Electric Callboy opravdu nejsou ti, kteří by vyráběli muziku, tak tam hopkali do rytmu na tu v podstatě metalovou diskotéku a fungovalo to naprosto skvěle. Já tady, co si povídáme, tak projíždím okem ten letošní line-up Masters of Rock a koukám, jestli tady taky máme letos nějakou kapelu, která by v úzovkách nepasovala mezi ty ostatní.
2: Ale já ještě k tomu řeknu. Pasovala, nepasovala. Electric Callboy dostali všechny fanoušci Judas Priest, který už čekali na Judasy. Jo. A úplně zblbli. Jako, jo. To znamená, jako chytli nový publikum. Jo. Ta hudba je naprosto skvělá. Jako, a okamžitě se dotkla všech těch, řekněme, ortodoxních metalistů. A prostě Electric Callboy se nabalili další a další publikum. Jako, a to je naprosto úžasný. A to jenom vysvětluje, že musíš míchat hudební styly. Jo, a prostě nemůžeš to stavit jenom prostě na nějakým, jako, ale musí to být fakt ten program pestrý. A musí zabrousit do různý odvětví. Což samozřejmě jako je takový příklad třeba kapela Flaret. Jo. To není žádný heavy metal, ale lidi ji milujou. Jako.
1: Ale funguje to, jako to je přesně ono. Já když jsem tehda před mnoha a mnoha lety, nejhorší, že já už to nespočítám, ještě navíc díky tomu covidu, jako kolik let já vlastně na ten Masters jezdím, 22 to není, ale dlouho už tam jezdím. A když jsem tenkrát poprvé jako viděl živý vystoupení Flaretu a to, co se odehrává jako před tím pódiem, tak jsme okamžitě jako tady s kolegou běželi a proposlouchávali jsme celou tu diskografii, protože v domnění, že to je jako legorální, folklorní, v podstatě folkařina, najednou prostě metalisti před nima skáčou do vzduchu. Takže už jsou vlastně takovou hezkou tradicí.
2: Já to řeknu takhle, jako jo, tak jak je nějaká tradice na Rock for People, kde to začíná každý rok domácí vypsaná fixa, tak máme tradici na Masters of Rock, že domácí kapela Vizovická Flaret každý rok, druhý rok začíná Masters of Rock.
1: Ano, letos to tady vychází na čtvrtek 16. od 12 hodin, tak abyste nepřišli už o to slavnostní zahájení, buďte na značkách včas.

0: na Rádiu Beat.
1: Povídáme si o festivalu Masters of Rock, tak trošku jsme zatím jenom naťukli ten obří line-up letošní. Víme, že otvíráme s Flaretem, víme, že hned ten první den nás čeká to velkolepé vystoupení kapely Halloween, oslava 40 let, o kterém tady byla řeč. No a pak hromada dalších muzikantů. Vlastně jo, jak si říkal před mnou chvilkou, napříč těmi žánry a subžánry, protože jednotný ksicht to nemá, kdo má rád takový jakože vyloženě velmi melodický kapely, přijde si na své, kdo má rád takový ty jakože poměrně dost tvrdý kapely, přijde si taky na své, a mezi tím vším je ještě spousta příležitostí objevit i spoustu kapel, o kterých vlastně nikdo nikdy neslyšel, protože jsou to de facto začátečníci. Ti teda mají vždycky ten nelehký úkol odstartovat to během toho dopoledne a nažhavit ten dav, který vzhledem k počasí nažhaven už dávno může být. Tak tohle to je tak jako velmi obecně popsáno, co nás tam jakože čeká. Budeme to brát po dnech, že bychom se podívali na to, co víš, standu, co víš z hlavy, že se chystá. Tak pojďme vzít ten čtvrtek třeba.
2: Ale čtvrtek za mě super zajímavý den, tak oni jsou všechny zajímavý, jako, ale když si vemu, jak pestrý to je, kdy vlastně začátek je teda jako s Flaretem, s domácí kapelou, po nich přijdou Švédové Kurs of Cain, kteří prostě mají úžasné masky, úžasné vystoupení, jako je to strašně zajímavá jakoby muzika, jako je to mladá kapela, jako jo, takže úplně super vystoupení, pak jsou další Skandinávci, Art Nation, jako taky zajímavý. No a pak už přichází jakoby dvě takové legendy. Jedna legenda je Agent Steel, která nikdy nehrála na Masters of Rock. A pak jsou tam Kanadané Voivod, kteří už jeden zářez na Masters of Rock mají, ale je to strašně dávno. A tam je kolem toho teďka v poslední době takový trošku jakoby halo, protože zpěvák, jako který je současný u Voivod, má nějaký zdravotní problémy a oni vlastně na to evropský turné, tahle ta kanadská thrashmetalová parta si bere původního zpěváka. Takže pro ty fanoušky Voivod jako se naskýtá teda jako opravdu unikátní věc. Jo. Po Voivod přichází Marko Hietala, že jo, bývalý člen Nightwish, jo, a představuje svoji solo tvorbu. No, po Markovi Hiatelovi jdou Kissing Dynamite v svém rozlužkovém a posledním vystoupení se zpěvákem Hannesem. No a po Kissing Dynamite přichází jeden z takových těch tradičních miláčků metalového publika v České republice, Udo Dirkschneider s projektem Dirkschneider a s velkou oslavou výroční koncert k albu Balls to the Walls, což znamená, že ano, budou se hrát písničky Accept a vlastně bude prezentovat, řekněme, polovina originálních členů, protože kromě Uda je i Peter Bales součástí projektu Dirkschneider, takže pro fanoušky Accept, to bude velká vzpomínka na slavný album. No a prostě absolutní vrchol, jako za mě i celého festivalu, nejenom tohoto prvního dne, je skupina Halloween, která si vyžádala samozřejmě speciální čas, jako u nás headlineři hrajou 90 minut, ale jelikož je to oslava prostě ke 40 letům a těch hitů, co napsal Halloween, jako je tolik a tolik, že si řekli rovnou o dvě hodinky, jo, takže bude to dvouhodinová oslava a prostě téhleté fenomenální kapely, která ve svém žánru je vůbec největší a nejlepší na světě, jako, jo. No a jakoby po tomhletom grandiozním jakoby headlinerovi večer končí německá parta Ad Infinitum, což je taky za mě úžasná věc, jako a kluci, to vám říkám, okulahodící věc. Protože Melissa Bonny jako je strašně pěkná zpěvačka, strašně krásná, úžasná, a takže to vystoupení po Halloween jako je opravdu krásná tečka za prvním dnem Masters of Rock.

0: Radio Beat.
1: Probrali jsme první den Masters of Rock, tedy čtvrtek 16. července. To je vlastně takový ten den, kdy je to na rozjezd lehce zkráceno, protože start je v poledne, ale přestože spát půjdeme až po druhé raní, tak už v 10 bude na pódiu v pátek 17. nachystáno. A taky to budou takový dobrý holuby, taky to byla taková pěkná kapela, viď?
2: Určitě, jako jsou to naši bratia ze Slovenska, skupina Symfobie, která začíná páteční program v 10 hodin ráno. No po ní se, po tomhle tom melodickém, řekněme, metalu s krásnýma zpěvačkama se to trošičku potemní, protože další kapely už jsou prostě namalovaný, jako a už jsou takový ti správní, jakoby black metalisti, Chontaras, jo, po nich jde King Satan, jo, takže to máme prostě trošku jakou změnu hudebního stylu. Pak se to zase samozřejmě trošičku zmelodičtí a dá do jiného věci, protože přijedou Skandinávci Arctic taky s krásnou zpěvačkou, pak vystoupí skupina Web a po nich už se vrací na Masters of Rock skupina Brainstorm z Německa a to je strašná jakoby sranda. Já jsem si na frontmana zpěváka vzpomněl včera, říkal jsem, že jsem přijel z Plzně, byl jsem tam na nějaký jednání právě kvůli Metal Festu na příští rok, jako a samozřejmě včera hrál Alice Cooper, jako, tak jsem klukům z Live Nation dal podpisu jakoby fotky, jo, a ty fotky byly, jedna fotka byla malíře, který kdysi na Metal Festu mu ukazoval svůj obrazek, ho namaloval, vyfotil se s ním, pak říkám, jako uděláme věnování tady malíři. Pak se vyfotil tehdy na Metal Festu právě s Endym z Brainstorm. Já jsem mu to nechal včera podepsat a na Master of Rock dostane fotku, kde vzali sem Cooperem. Takže to je jenom tak, no a samozřejmě to byl ten památný ročník, kdy Alice Cooper byl kmotrem Marušky, jo, byli křtít, jo, takže měl svého nosorožce v zoologických, krmil ho mrkvičkama a takhle, bylo to spousta strandy tehdy s ním, jako, a tak já jsem se na to nějak tak včera jako vzpomněl a tak Endymu aspoň mám takový malý dáreček pro jeho pak před jeho vystoupení na Masters of Rock. Po Brainstorm jde na další kapela Angus M6, jo, takže prostě něco, co je strašně výpravného, mystického a krásného jako na pódiu. Po nich už jdou Piráti, Vision of Atlantis z Rakouska s krásnou francouzskou zpěvačkou. Jo. No a pak po Vision of Atlantis bych řekl zase, jako je další miláček českého publika.
1: A speciálně i kluků vzadu v pódiu, protože určitě nebude mít sebou 1000 útesů, ale bude mít dvě bedny a letkovou televizi, že jo?
2: Jo, no, jasně.
1: To mají kluci při zabách rádi, tyhle kapely.
2: No, ano. Takže ano, jdu bratři Cavalerovi, polovina zakládajících členů skupiny Sepultura, jo, a samozřejmě tím, jak vlastně tenhle ten family, já vždycky říkám, to je family business krásný, kde manželka Glorie od Maxe Cavalery vlastně vede jakoby několik projektů, který Max má, jako něco s bráchou, něco s dětma, něco takhle, jako jo, takže má prostě několik poloh, jako a oni jsou schopni ty projekty vystřídat za jedno léto třeba, jako když se vám, že letos, oni první polovinu léta jedou jako Cavaléra, to znamená jako s bráchou hrajou Sepulturu, dobrý, a pak se překlopí ten datum v létě a oni jedou jako Soulfly. Takže prostě další prostě polovinu léta projedou Evropou jako Soulfly. Mimochodem obě polohy tohoto populárního muzikanta můžou fanoušci v České republice vidět. Na Master of Rock je to teda projekt Cavaléra a na Ostravě v Plamenech to bude skupina Soulfly. Jo, takže Max jako je velký oblíbenec. Mimochodem, když jsem říkal, ty muzikanti, kteří milují Masters of Rock, tak to je prostě celá rodina Maxe Cavalery miluje Masters of Rock taky a jsou tam šťastní a rádi se vracejí. Jako no, tak konec konců není tam letos poprvé.
1: Ano, ano, není tam poprvé, určitě není.
2: Ale kdo už je tam poprvé, je vlastně následná kapela a to je skupina Rasmus Finska, která vlastně patří mezi takových, řekl bych, pět kapel, které jsou notoricky známé, jsou to hvězdy a nikdy nehráli na Masters of Rock, což je prostě poměrně velký číslo, jako, protože s novýma albama, když vyjedou na evropský turné ty kapely, tak se vracejí na ty festivaly, to je prostě po celém světě, jako jo, ale nám prostě v letošním roce se podařilo ulovit pět zajímavých interpretů, kteří nikdy nehráli. Jedna je finská skupina Rasmus, dále to švédská legenda In Flames, dále to je Slaughter to Prevail, jo, z další partička. Samozřejmě je to taky hvězda mainstreamová jako a prostě globální Marilyn Manson, jo, to znamená těch kapel, který prostě přijíždí a jsou nutricky známých, jako je v letošním roce po vícero. A zpátky teda k tomu pátečnímu programu, takže po Rasmus jdou In Flames ze Švédska a po téhleté švédské hvězdě jdou na pódium němečtí Orden Ogan, takže opět zajímavé finále pátečního dne.

0: S Jirkou Daranem na téma Masters of Rock, čtvrtek, pátek jsme probrali, pojďme se podívat na sobotu pro ty, kteří by třeba jako nevěděli, i když tam samozřejmě to všude napsáno je, kartičku dostanete, i ten leták. Tak i v sobotu stáváme časně, protože v 10 je připravena první kapela na Ronnie James Dio Stage, což jsou taky holuby dobří. Gatecrasher, ti se tak jako průběžně objevujou, že jo, nejenom Masters.
1: Tak je to také kapela tady známá jako samozřejmě jako z českých luhů a hájů a gejti se vracejí na Masters of taky po pár letech hrávají samozřejmě jako i na dalších našich festivalech, jako máme chlapce jako samozřejmě rádi, dělají skvěle tu muziku a myslím si, že prostě vždycky dokážou skvěle publikum pobavit a naladit jako a samozřejmě není to jednoduchá vždycky úloha rozjet ten den, jako tak jak to den předtím, jako má Symphony, den předtím Flared, tak Gatecrasher jsou ti, co startují tentokrát teda jako sobotní den. Po gatech nastupují Rods of the Trident, pak hrajou Melodious Date, pak jde Self Deception, takže tři zahraniční partičky, no pak se zase vrací na pódium česká scéna a to je náš kamarád a rocker a právník Dr. PP. Po doktorovi jdou hrát Hammerking z Německa, pak nastoupí folkmetalisté z Itálie Elveking, pak je taková zajímavost a to je Miracle of Sound, jo, což je prostě zase hudba, která se proslavila ve velkých počítačových hrách, já nejsem odborník, já moc nehraju, vlastně nehraju vůbec, jako jo, nemám na to čas, jako, ale samozřejmě spousta mládeže hraje a tráví jako u těch her prostě čas, jako a toto jsou muzikanti, kteří tvoří tu muziku, prostě těm počítačům hrám a já mám pocit, že nějaká Valhalla nebo něco, jako že k tomu dělali nějakou hudbu a takhle. Říkám, nejsou odborník, jako, ale v tomhletom oboru jako jsou slavný a to prostě známa kapela pro tyhle ty jakoby, řekněme, mladší fanoušky. No. No a pak už je zase něco pro ty fanoušky, co už něco pamatují, tak je návrat legendy a to je německé Primal Fear. A jo, já musím říct, že tato kapela byla pár let neaktivní, jako protože Matt Sinner, vlastně kapelník, měl velké zdravotní problémy. Jako, strašně jsme rádi, jako, že se podařilo překonat, že Max je zase v plné síle jako, a funguje dál a jeho kapela, což je strašně jakoby zvláštní, když se vrátila jakoby po té několika leté pauze k slovému turné a my jsme hráli pražský koncert a zlínský koncert, dvě zastávky v České republice, tak najednou prostě my jsme měli vyprodaný oba kluby, jo, byly to skvělý vystoupení, on samozřejmě udělali takový chytrý tah, že si dal velice krásnou kytaristku do kapely, která to samozřejmě ještě rozzářila, jako, takže musím říct, jako, že na Mata se těšíme a je to taky taková kapela, která se vrací na Masters of Rock jako a zaznamenala v poslední době teda jako zase zvýšený zájem. No. No, po Primal Fear nastupují banda z Německa, Feuerschwanz. Já musím říct, když jako jsme poprvé tak nějak jako představili publiku a publikum stejně jako Electric Cowboy nevěděli úplně, co čekat. Jo. To mělo podobný efekt, jo. Ty lidi byli pav z toho, co se dělali na podiu. Zírali s otevřenýma pusama, podupovali a tančili a prostě skákali do rytmu. To jsou fakt příklad festivalových kapel, jak je Electric Cowboy, tak Feuerschwanz, jako. A je to něco, co zaplní podium hodně muzikantama. Feuerschwanz navíc mají jako ten, řekněme, divadelní komparz. Oni, že jo, prostě mají středověký nástroje, jsou oblečeni jakoby do těchto kostýmů. Mají k tomu prostě i další tanečnice, jo. Mají samozřejmě spoustu prvků, jako jsou prostě pyroefekty, ohně, jako tyhle ty věci, jo. A je to, jak je hodně těch muzikantů, tak je to zaplnění to pódium. Je to strašně živý, skákavý, jako je to něco, co na festival udělá vždycky obrovskou atmosféru. No a po tahleté německé bandě Feuerschwanz už jde takové, já bych řekl, jedno z největších očekávání festivalu Masters of Rock.
0: U mě to tak rozhodně.
1: Je to u spoustu fanoušků tak je, jako jo, prostě na pódium půjdou Arch Enemy a bude to teprve druhé evropské vystoupení, které představí novou zpěvačku, jo. A je to něco zase, jak jsem říkal, že ti muzikanti stejně jako fanoušci už přes 20 let žijou z Masters of Rock, jako taky Arch Enemy, je kapela, která žije s festivalem Masters of Rock. Jako já si moc dobře pamatuju, když jsme je měli poprvé, tehdy ještě zpívala Angela Gassou, a která se poté posunula do pozice managementu kapely, našla si za sebe zpěvačku, jako jo. A tehdy vlastně, když řádila na pódiu, skákala, lítala, jako jo. A tak si rtěnkou na bílý tečko napsala Masters of Rock, jo. A bylo to jako úžasné vystoupení. Já jsem si tehdy říkal, tyjo, jako když jsem se pak dozvěděl, jako, že teda ona končí a bude místo ní nová zpěvačka, jsem říkal, tyjo, to nemůže dopadnout dobře, tyjo, to přeci Angela nemůže skončit. No ale co se stalo, jako jo, nástupkyně ještě posunula kapelu ještě o kus zase dál, jako, a teď vlastně jsme úplně ve stejný jakoby situaci po třetí, takže už vidíme třetí frontmanku, třetí zpěvačku a téhleté kapely, a jako všichni víme, že hudbu skládá Michael, jako, že prostě to je ta duše jako hudební, jakoby téhleté kapely, ale vždycky přeci jenom zpěvák jako má speciální úlohu v kapele a je takovou tou tváří, takže proto je to teďka takové očekávání, jako bych řekl, celoevropský. Jo, protože to je teprve druhé vystoupení s novou tváří, s novou zpěvačkou historicky pro Arch Enemy. Takže čeká nás velice očekávané vystoupení a já věřím tomu, že Angela je opravdu super, jakoby manažerka a už to jednou předvedla a myslím si, že to předvede i po druhý, že za sebe hledá nástupkyně, které jsou prostě opravdu skvělé. Jo. No a pak je takový, ono samozřejmě to už není žádný melodický hlazení a nějaká ukolebavka, že to všichni dobře víme. No a po nich vlastně ten závěr toho dne bude opravdu jako další nakupávačka, jako jo, v podání Neckbreakers, jo, takže prostě to bude takový prostě divoký konec tohoto sobotního dne.

0: na beatu.
1: V rámci pročítání si line-upu letošního Masters of Rock jsme se dostali k neděli. I tady v tom případě platí, že vstáváme brzy, v 10 je start, ale zase bude ten den zkrácený a půjdeme spát o něco dřív než předchozí dnech.
2: Je to tak, jako všechno hrajeme každý den do dvou, třikrát do dvou do rána a říkali jsme si, to je taková jako milosrdenství vůči agentuře, jako koncert, která to pořádá, protože třikrát tam trčet třeba do 4 do rána není úplně jednoduchý, tak jako dobře skončíme tohleto, je to milosrdenství vůči obyvatelům Vizovic, jakože prostě vypneme to PAčko jako o 2 hodiny dříve. No a samozřejmě je to možná i milosrdenství vůči fanouškům, kteří vlastně za ty 4 dny toho rokového šílenství na Masters of Rock už je tu neděli taky už jedou mnohdy jako z posledních sil, jo, je to náročný, je to 4denní maraton. No ale prostě začínáme stejně brzy ráno, jako začínáme s kapelou Matancik, pak Lunar Sea, pak Gültera, pak Vector of Underground a po těchto 4 zahraničních partičkách jako přichází partička, která opět má vztah jako k Masters of Rock jako letitý. Holky se nám ozvaly sami, jsou to holky ze Švédska, jmenují se Crucified Barbara a oni vlastně taky, když začínali jakoby kariéru, tak začínali prostě i v zahraničí na Masters of Rock tehdy, možná na 2. ročníku, já si to přesně nepamatuju. A tehdy prostě taky jim to utkvělo v paměti jako super party, super festival. No a měli pak nějakou pauzičku před nedávnem a teď vlastně chtějí zase znovu hrát, mají novou desku a takhle, tak se nám jakoby přihlásili a říkali jsme si, proč ne, jako jo, tak prostě už je to strašně dlouho, co tady nebyli, holky jsou šikovný, ale když člověk si našel svou fotku z Likerky, tehdy, jak jsme byli na ochutnávku alkohol a musím říct, že tehdy holky teda řádili pěkně, jako i po tom koncertu a že když je ti naši raněři odvážili, nebyla to jednoduchá práce, je rozvést zpátky na hotel, jo, ale prostě, když jsem viděl ty fotky, říkám, tyva, takový mladý holčičky, jako a teď už přijedou zralý ženy, jako jo, po těch 20 letech, jako jo. Takže je to mnohdy zajímavý sledovat i z tohoto pohledu, jako našeho, jako v zákulisí, jako i vývoj těch muzikantů, takže holky z Crucify Barbara se vracejí na Masters of Rock, jako po nich vystoupí Enemy Inside, zase německá mladší kapela, jako taky prostě s atraktivní zpěvačkou, no a když jsou těch zpěvaček, jako tak další zpěvačka, jako se vrací hned na Masters of Rock s kapelou, která jednou na Master to hrála, je to The Gathering. Jo. A tahle ta legenda úplně, že jo, prostě potom, to je taky mnoho let možná, je to taky 20 let jako zpátky, co hráli na Masters of Rock. Tak vlastně pak ukončili kariéru, Aneke jezdila a jezdí za náma jako s různýma solovýma projektama, jako i na festival, i na solo vystoupení. No a teď se vracejí jako takový comebackový show The Gathering, jako zároveň jako i výroční, jako tak je to taky velký návrat, jako a pro fanoušky téhleté holandské kapely, jako je to určitě taky událost. No a pak poslední 3 kapely, které jdou po The Gathering, tak já bych řekl jedno takové pojítko pro ně. Je to pro naši stage crew velká dřina odbavit tyto 3 kapely.
1: Já jsem to chtěl říct.
2: Protože jako naštěstí, jak si vzpomněl, jako, že zapomene, než dojdeš do půlky pódy a jako vlastně co chtěl říct jako moderátor. No tak to pódium je velký a to nám zachraňuje tady v tom případě jakoby kůži. Protože nás čekají kapely Lordi, kapela Slaughter to Prevail a Marilyn Manson. A vlastně všechny kapely táhnou sebou kamionové produkce. Jo. A v případu Lordi to bude opravdu největší show, jakou kdy v České republice udělali. Postaví tam hororový hrad na pódiu. Budou mít výroční koncert jako a jsme samozřejmě potěšeni, že takovýto věci výroční a takový prostě velký stavby, že jo, prostě se rozhodnou dělat právě jako pro fanoušky Masters of Rock, jako to je samozřejmě velká podsta. Pro stage crew, jako už to pro ze Shameless a podobně, jako nebude úplně jako hladká věc, jako, ale oni to vždycky perfektně zvládnou. Jo, jo, takže vystoupí Lordi ve výročním koncertu, po nich prostě přijedou divočáci Slaughter to Prevail, jako vůbec prvním festivalovým vystoupení v České republice, což je velká premiéra. No a po ním je premiéra jako další pro fanoušky Masters of Rock. Jako já už jsem si říkal v tom loňském roku, že když jsme tam měli Tilla Lindemana, jakože to bylo dost bizarní, dost šílený, ale jako samozřejmě to ti ozvláštní ten festival, ty lidi o tom mluví, jako je to něco, je to takový ten prvek, jako když jsi úplně, jakoby zase jako řekneš si, ty ano, prostě musíš dělat novinky, musíš dělat nový umělce, který ještě nehráli, jako jo. A říkal si, toho Tylandema to bude těžký trumfnout, jako, ale já myslím, jako, že se to povedlo, jako, jo, že přivítáme prostě Marilyna Mansona, jako, jo, a to prostě v takových těch kontraverzích jako určitě přečtí toho frontmana Rammstein, jako, jo, když se vemeš jenom to jeho jméno, jo, kde ho vlastně složíš z nejoblíbenější ženy Spojených států, jako Marilyn Monroe, a z nejbrutálnějšího masového vraka, který ho prostě v Americe nejvíc nenáviděli, jo, Mansona, tak prostě z toho si složíš svoje umělecké jméno, tak už to je prostě obrovská kontraverze, jako, jo. A samozřejmě, jako pak, co se týká těch textů, písniček, vyjadřování na pódiu a takhle, jako, jo, tak taky se v tom odráží vlastně obrovská kontraverze, která vlastně jde tou kariérou s tím Marilynem Mansonem, jako, ale je to zase něco hudebně jiného, něco prostě úžasného. On má strašně hodně jakoby fanoušku, jako, a já si myslím, že každý fanoušek jako by měl aspoň jednou zažít a vidět koncert téhleté legendy a tohoto prostě globálního umělce. Jako, a jsme rádi, jako, že ho můžeme přivítat na Masters of Rock.
1: Ano, tím, jak jsi říkal, že v nedělní večer je takové milosrdenství pro toho a pro toho, tak já jsem tě nechtěl přerušovat, ale milosrdenství právě končí pro stejčku, protože ty už se těma riderama listovali na Metal Festu, chytali se za hlavu, řvali, kam to dáme, proč chce ten Manson převěsit všechny světla, proč to nemůže mít jako ostatní a podobně.
2: Takže hele, jako strašně krásně bylo, já včera, jak jsem se přišel podívat za kluka právě z Live Nation na koncert Alice Coopera, jako tak samozřejmě oni tam měli kluci stejček to dělali, jako byli tam. A teď mi hned zastavili, říkali, to je super, super, tak nám odsouhlasil ten light plot, jako jo. No tak jako je to krásný, jakože prostě nebudou muset celou noc převyšovat světla, jako jo, což by prostě bylo strašně komplikovaný, ale že Marilyn Manson jako bere ten festival light plot, co kluci z téček jako namalovali, takže bere jako za své a prostě jako nebude jim to komplikovat, co se říká horní řady světel, samozřejmě ty pódiové světla má všechny svoje, jako jo, takže to má svoji kamerovou produkci, jako, a jsme rádi, že nám až tak neskomplikoval tu průšní činnost. No.

0: Speciál festivalu Masters of Rock pokračuje, probrali jsme veškerou muziku, dění na pódiu, i vlastně v zákulisí, i vlastně v technické režii. Na začátku toho našeho povídání tady padlo, že letos je otevřeno koupaliště, což je oproti loňsku změna.
1: Bomba.
0: Loni byla změna, že se ten přívěs se záchody v backstage přesunul na druhou stranu backstage, což málem mě stálo život, když jsem přijel, protože jsem běžel směrem, který znám, a ono tam nic nebylo. Tak co letos, jak to vypadá s organizací? A teď nemusíš nutně že backstage, ale pro návštěvníky, na co se těšit a na co se dá pozor.
1: Abych se dotkl toho, že vlastně v loňském roce my jsme zavedli takovou věc, jakoby, kterou už leta jsme měli na ostatních festivalech, které děláme, a to je, že jsme prostě zavedli bezhotovostní platby v celém areálu Likérky, v celém areálu Masters of Rock, to znamená, lidé si nabijou čip a tímhletím platí v celém areálu. A já bych v této souvislosti jenom jakoby řekl jednu věc, jako jo, využijte, fanoušci, toho, že vlastně od středy, od 12 hodin až do 9 hodiny, což je den před zahájením Masters of Rock, máte možnost si vlastně vyměnit stupenku za identifikační návrmek. Ten návrmek si můžete dobít. Můžete si ho dobít jako přímo jakoby na tom místě vedle toho, kde si ho nasadíte. Můžete si ho dobít online dopředu. A když už pak jako běží Masters of Rock, tak dokonce si ho můžete dobít sami online. Jako i tohle to je taková novinka, která prostě jako v letošním roce byla ze strany NFC Tonu zavedena. Takže už si můžete přesouvat sami v mobilu peníze na svůj čip. Jako, a nemusíte jít na ty dobíjecí místa. Jako. A to, když někdo využije v tu středu a už si bude vyměnit tu stupenku jako, a nasadíte náramek, dobí si čip, tak má strašný efekt, protože ve čtvrtek, já čekám, že to bude strašný blázinec, ve čtvrtek my jedeme jako od 9. hodiny ráno tuhle tu činnost, jo. A areál se otvírá v 11 a ve 12 zahajou flereti, jo. Mm-hmm. A to dopoledne bude strašně, strašně busy, protože samozřejmě v letošním roce jako my evidujeme jako zvýšený prostě divácký zájem o festival. Ta dramaturgie asi je natolik chytlavá, natolik se fanouškům líbí, že se to promítá do toho, že prostě bude větší návštěva než na loňském Masters of Rock, jako opravdu se budeme pohybovat na limitách kapacity Likérky Rudolf Jelínek. Takže doporučení zní,

0: musíte si vyměnit stupenku za náramek a dobít si svůj čip už ve středu.
1: Dobře, tak to je jedna z věcí.
0: Dál prostě máme to, co jsme vlastně zavedli loni, jako stejně jako NFC Tron bezhotovostní platby, tak vlastně udělali jsme zábavní zónu. Mm-hmm. Máme takovou relaxační zábavní zónu, která je prostě před podnikovou prodejnou Rudolf Jelínek. Je tam takový most, který vlastně ten areál spojuje prostě s takovou obrovskou travnatou plachou, plochou kolem řeky. A vlastně na té ploše z půlky vlastně stojí taky jako loňská novinka Chill Village, což je stanové městečko, kde fanoušek si může už koupit vybavený stán, kde má prostě postel, má tam lampičku, má tam nějaký kobereček, jako nějaký prostírání, jo, takže má všechno to. Z tohoto Chill Village udělá to vlastně sousedí a hned si ve festivalovém areálu nad tímto vlastně prostorem má hned možnost si zaparkovat auto, takže vlastně pár metrů vlastně od toho stanového městečka Chill Village má možnost parkování, takže je to takový prostě velký komfort a loni jsme ho zavedli, letos se těší daleko většího ještě zájmu než loni, takže vlastně taky to nabírá jakoby ty fanoušky, kteří nechtějí si stavit svůj vlastní stan, ale chtějí použít postavený stan. No a vlastně vedle toho je ta zábavní realizační zóna, jako kde jako jsou prostě od partnerů postavený různý atrakce, jako jo.
1: Dobře, tak to je další jedno lákadlo. Sčítání metalistů od Sparku předpokládám.
0: Samozřejmě v tom pokročíme taky.
1: Co jsou ještě takový ty věci obvyklý, které bychom měli zmínit, nebo neobvyklý?
0: No tak merch a autogramiády, prostě to je věc, jako v která samozřejmě notoricky patří od prvního ročníku k Masters of Rock. My jsme to vlastně tehdy odkoukali ty autogramiády, jako už na zahraničním festivalu. Říkal jsem si, když jsme tvořili Masters of Rock, to tady nesmí chybět. Musíme se snažit to dělat a samozřejmě co si budeme říkat, jako, to, jako dělat tady tuto věc, jako kde vlastně naservuješ těm fanouškům tu kapelu k těm podpisům, jo, a vlastně ten fanoušek stojí tu obrovskou lineu, ale vystojí si, má vinyl, CDčko, prostě cokoliv podepsaný, tak je to taková velká služba toho festivalu, jako vůči těm fanouškům, speciálně v době, kdy kapely víc a víc, jako tohleto prodávají, jo, takové ty meet and greet, jako jo, jako by stojí opravdu velký peníze, jako a víc kapel, jako vlastně z toho, jako dělá business. A prostě poslední nebiznis věc, jako je opravdu, když je to u nás na těch festivalech Masters of Rock, Rock Castle nebo Metal Fest, kde to servírujeme fanouškům jakoby zdarma. Mm-hmm. No a ten merch stan, tak to je jasný, jako máme zase několik krásných nových modelů, jakoby triček, jako nový výrobky a je to věc, která, jako když se otevře prostě na areál v těch 11, tak okamžitě vznikne obrovská fronta, jako jo. A je to dobře, jako že to je hned od toho začátku, protože ono se pak stává, jako že pak nám třeba kapely řeknou, hele, a může to být ještě ten samý den večer, tady máte prostě v té brožuře krásný tyčko, nemohli dostat na památku, my řekneme, půjdeme se podívat, zjistíme, že ty trička už neexistují, že jsou vyprodaný, jako jo. Takže to nás samozřejmě těší, jako že prostě o ten festivalový merch, jako je takový to, jako by zájem. Mm-hmm.
1: Hele Jirko, moc děkuju, povídáme strašně dlouho a strašně milé, ještě bychom mohli, ale čas nám v podstatě se chýlí, takže díky, šťastnou cestu směrem do Zlína.
0: Stando, díky moc za pozvání, vždycky je to příjemné, jsem rád, že můžu přijít do rádia a být povykládat o našich festivalech jako a Metalheads, těšíme se na vás na největším svátku Hard and Heavy muziky v České republice na festivalu Masters of Rock už za chvíli.